0: Hit Radio Faktor.
1: Stoj. Loka.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

pad a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

your face.

bitch the worm on a hook.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Tipky na www.levnězčiny.cz.
1: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. A maxmobil.cz.
7: Konečně grilovačky.
8: To miluju.
7: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
8: Udělám si sýr na pánev od Madety.
7: Na grilu není spíš na pánev.
8: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
7: Sýr nebo gril?
8: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
7: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety?
8: Jo, ten od Madety.

0: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
1: Prachatičtí ostrostřelci míří do Prachatického muzea. Připomeňte si od 29. května jejich 210. výročí spolu s výzbrojí, výstrojí, prapory, terči a mnohem více. Výstavu odpálí Ostrostřelecká muzejní noc 29. května. Prachatické muzeum.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Uchazeči o střední školu dnes mají poslední šanci, a to v případě, že si chtějí podat přihlášku ve druhém kole. Dneska mají poslední termín. Střední školy jim nabídly na 25 000 volných míst, které ale často nejsou v kýženém regionu nebo neodpovídají jejich představám. Míru ve světě pšenka nekvete, podle posledních zpráv je letos nejméně nasazených mírových sil za posledních 25 let. Do misí je zapojeno celosvětově na 80 000 lidí, což je o zhruba polovinu míň než před 10 lety. Analýza švédských výzkumníků ukazuje, že zatímco války a napětí na celém světě rostou, společenskému úsilí o dosažení míru hrozí postupný rozpad. Čeští hokejisté před sebou mají další zápas základní skupiny, ten předposlední. Svěřenci kouče Rulíka vyzvou Norsko, které bojuje o první postup do vyřazovacích bojů od roku 2012. Utkání startuje v 16:20 a sledovat ho můžeme na obrazovkách ČT Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Úzkokolejka se rozjíždí naplno. Ode dneška budou vlaky z Jindřichova Hradce jezdit každý den, a to jak směrem do Nové Bystřice, tak do Obrataně. Na obou tratích počítá provozovatel se třemi páry spojů denně. Směrem na Bystřici navíc pojede i speciální vagón až pro 40 kol, takže ideální výlet pro pěší i cyklisty. Výletům bude přát i dnešní počasí, taky po víkendu si užijeme azuro, jestli nám ho nepokazí písek ze Sahary, a v denních maximech naměříme i skoro tropických 29 ve stínu.
7: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton-těšovice.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Krásné pondělní ráno. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Ahoj Davide.
3: Ahoj všem.
1: Ahoj všem. Taky se nám nechtělo, nebojte, nejste v tom sami, budík hrozný, náročný to bylo, ale už jste vzhůru a jste tady s námi, tak za to jsme moc rádi. Hity nachystaný, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, tak pojďme na to.
0: Hit Radio Factor

0: Já si myslím, že pondělní ráno jsme nemohli odstartovat lépe. Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child, tak snad i vás to bavilo. Hezké ráno, zítra rádia v 6 hodin a 6 minut, Michal Jasmin David s vámi.
1: Je před náma minuta šampionů, 60 sekund na všechny zprávy od vás, ve kterých vždycky něco chceme. A vy pak můžete zjistit, jestli třeba někdo nedělá zrovna to samý, co vy v tuhle tu chvíli, jestli vás neladí, teda nás neladí s váma, třeba kámoška z vašeho města, vesnice, práce a podobně, nebo jestli vám třeba manžel řekl o víkendu, že dělal tohle a tamto a nám napíše pak něco jiného, že?
0: Že se tam takzvaně poznáte. No tak možná se poznáte v tom, co jsme dělali my o víkendu, co vy a váš víkend, Jasmin.
1: Já jsem byla na kámoščině rozlučce se Svobodou a jinak jsem se schovávala před Horkem.
0: Ale vypadáš střízlivě, v pohodě.
1: My nebumbali.
0: Jo, takhle, dobrý. A co David?
2: My jsme bumbali, já jsem byl v pátek s tchánem na večeři, takže sobota, to jsem se celý den dával dokupy a pak jsme měli oslavu Evinýho strejdy, takže já si ten víkend úplně nevybavuju, teda popravdě.
0: Já jsem trochu slavil, ale nebyly to moje narozeniny, byly to cizí narozeniny. Hrál jsem v Karlíně, naproti se volila mis přes ulici. Já když jsem tam přijížděl, tak tam byly zaparkovaný ty Lamborghini a Porsche, říkám, co se tady děje. A pak vlastně tam chodili misky po venku. Ale co mě bavilo, já jsem odjížděl, nevím, asi 11 hodin a vlastně všichni byli v šatech. To bylo takový teplo víkendu, že vlastně v šatech a na lehko. Takže to byl náš víkend. Tak jak to vypadalo u vás?
1: Chceme po vás tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a jak jste vy prožili ten tropický víkend?
0: 777-937-777, to je číslo k nám. No a teď pro vás máme další parádní muziku. Tohle je Taylor Swift na Hit Radio v 6.07. Hezké ráno.

0: Taylor Swift na Hit Radio v 6 hodin 11 minut a startuje Minuta šampionů právě teď.
1: Milí Budějovice, luxusní víkend s balonářskou partou v Českém ráji.
0: Mirka Plzeň, úžasný výlet v Krkonoších.
1: David Žacler, sobota medvědí den dětí v Janských Lázních, v neděli sraz dvojčat v Zoo Ostrava.
0: Martina Žďár nad Sázavou, pracovní celý víkend noční.
1: Květa Děčín v sobotu byla s vnoučkem na výletě a v neděli tu celou proválela a prospinkala.
0: Martina Praha, víkend super, na kolech sluníčko, ale nějak nemohla na dnešek spát, asi že je pondělí.
1: Kača Olomouc, přátelé, v sobotu guláš fest v Hranicích, guláš super, ale nechci ho minimálně rok vidět.
0: Simča Ostrava v sobotu pracovně, ale včera celý den opalovačka u bazénu a večer vybírání dovči.
1: Market Hranice, víkend byl očištění bazénu a čištění bazénu.
0: Míša Třebíč, dnes krutý návrat do práce po téměř 14 denní dovolené. Au. Tak možná jste se v tom poznali, a třeba taky litujete Míšu Střebíče, že se dneska vrací po 14 denní dovče zpátky do práce, ale zase já jsem rád, že je Míša zpátky, protože má podobče a poslouchá nás.
2: No jo.
0: Tak děkujeme za vaše zprávy, co jste dělali o víkendu, možná jste se v tom poznali i vy ostatní, kdo jste nenapsal. Nicméně pro vás všechny, kdo jste si nás pustil, další songy, Alvaro Soler, Te Machinaba. Na Hit Rádiu. Tak hezké ránko.

0: Lucie, srdce, tohle je Hit Radio, chvíli po 6:15, hezké ráno. My jsme se vás před malou chvílí ptali, jak jste strávili víkend, o tom byla minuta šampionů. Nikdo se ale nevracel k tomu sobotnímu hokeji. Česko-Slovensko. Možná znám důvod, proč se nikdo nevracel k tomu sobotnímu hokeji. Takhle, opět nás náš nároďák nechal napnutý až do konce zápasu. Nakonec jsme vyhráli, to je info pro vás, kdo to nesledujete. Za mě to byla taktika, lidi. Jo, tady na těch jako jednoduchých vůzovkách soupeřích, že jsme se prostě nechtěli vyšťavit a že dneska už teda přijde ten opravdový soupeř.
1: Dneska s Norskem hrajem 16:20, to je fakt.
0: Jo, 16:20 s Norskem, tak možná jste vyrazili do práce o něco dřív, abyste mohli z práce o něco dřív zmizet, takže možná už, já už to vidím, ta předzahrádka, to pivko na stole.
2: Takhle, sice výkony možná nejsou úplně optimální, jak už naznačil, ale zatím průběžně druhý místo, společně s Kanadou jistý postup do vyřazovací části playoff. Čtvrtfinále, takže za mě dobrý, abych se nestěžoval.
0: Dobrý, no tak se těšíme odpoledne, Česko-Norsko 16:20, no a budeme fandit, my fandíme i vám, kdo jste se už probudil a jste v tom s náma a za chvíli pošleme další hity. Ed Sheeran, taky Rehab, hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
7: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
8: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
9: Velkoj maloukot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
10: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
11: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
12: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
11: www.dveřepodlahy.com.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní.

0: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Kurkártová. Velký pozor si teď ráno dávejte na dálnici D4. Na kilometru 36 ve směru na Prahu hlásíte zvěř na vozovce. Jde nejspíš o sraženou srnku v levém jízdním pruhu.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit

0: Minuta po půl sedmé, tohle je Rehab In My Head na Hit Radio. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři, no a David?
1: Ranní update.
0: Má jako tradičně ranní update, David, je to tvoje.
2: Fotbalisté portugalského Torense přepsali fotbalovou historii, ovládli tamní pohár, hrají přitom až druhou nejvyšší soutěž. Ve finále porazili favorizovaný Sporting Lisabon 2-1 a slaví trofej poprvé od poloviny minulého století. Petřínská rozhledna dnes bude svítit modře, pražská dominanta tak symbolicky podpoří pohřešované děti. Česká metropole se připojí k iniciativě Blue for Hope, která usiluje o evropskou osvětu v této problematice. Češi letos v létě zůstanou doma, podle posledních průzkumů plánuje dovolenou v Česku anebo plánujeme dovolenou v Česku anebo nedalekých destinacích. Strávit léto u nás plánuje na 77% z nás, na což má velký vliv konflikt na Blízkém východě.
0: 77%, to je docela dost, tak nedivím se, tak venku je draho a divoko, takže letos máchač?
2: No, tak to si myslím, že je pro jiný ročníky než jsme my, ale proč ne?
0: Jako pro starší nebo pro mladší?
2: Pro mladší. A nebo úplně pro starší, to je pravda.
0: Tam není nic mezi.
2: Jo.
0: No Doubt. A tedy Swims, to jsou další hity pro vás. 6.32, ladíte Hit Radio a přejeme krásné ránko.

0: 6.39, Terry Swims, tohle je Hit Radio, krásné ránko.
1: Máme za sebou opravdu tropický víkend, jak už jsme tady řešili, třeba v takových Doksanech naměřili skoro 33 stupňů, což je na květen až moc, bych řekla. Možná to máte někdo jako já, že už dlouhodobě scháníte kamarády s bazénem. Neúspěšně stále. Nicméně ani koupák jsem o víkendu nestihla. A to mě zajímá, jestli vy už jste byli na svém prvním koupání letošním. Vy, naši posluchači, i vy, kluci tady.
0: Já si myslím, že na posluchače to je rozhodně super otázka, protože já jsem potkal spoustu lidí na Instagramu, který u vody právě včera byli.
1: Na Instagramu jsem potkal spoustu lidí. Dnešní doba v kostce.
0: Přesně. Já jsem byl teda včera doma. Já jsem se předtím teplem schovával, já jsem byl jako unaveňoučkej po sobotní akci, takže jsem jako se tak odpočíval, ale vím, že hodně lidí bylo u vody. No, co ty, Davide, nebylo z u vody?
2: Zatím ne, jak říkám, já jsem střízlivěl, takže se to úplně nehodilo, ale podle mě je na to ještě trošku brzo, jakože počasí už bylo, ale teplota vody v bazénech ještě nevím.
1: A na koupáky chodíte jinak, nebo ne?
0: Na koupáky? No, takhle, já když se řekne k vodě, tak já když už tak jdu jako k vodě, jako doslova, jo, k vodě, jenom k vodě, ne do vody, co se týká jako veřejných jakoby nádrží nebo nějakých takových jako rybníků, jo. Protože já to nemám rád, protože jak se o mě otře ryba, tak mě už do vody nikdo nedostane.
1: Jo, ty jsi tenhle cimprlík.
0: No jasně, no. Ale pak zase na druhou stranu na těch jako umělých koupalištích je zase hodně lidí, takže já se koupu jenom doma ve vaně.
1: Mně tohle to nevadí, spíš to mám špatnou zkušenost, že se po mně neotírají ryby, ale chlapy ve vodě. To se mi stalo loni a to bylo teda hrozný. Takže z tohohle důvodu se bojím já, ryby mi nevadí.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
9: Nejlevnější pneu.cz.
10: Start, plyn, výkon. Motor chce tvé činné kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Service, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Service, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Service, vaše stroje v kondici.
11: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Zveme vás na demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
12: www.elvaprofi.cz.
11: Cesta k nám se vyplatí.
13: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
14: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
15: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
16: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
14: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku, beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
16: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
19: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si pozor na Písecku. Omezení čeká před Smetanovou Lhotou směrem od Mirotic. No a opatrně taky v Táboře, kde je částečně neprůjezdná Jiráskova ulice.
21: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
22: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Lady Gaga, Abracadabra na Hit Radio, krásné ráno v 6.50. Více jak 3/4 Čechů letos dovču v zahraničí neplánuje, venku je draho, ale vy můžete vyrazit na dovolenou úplně gratis. Ve snídaní šampionů totiž právě teď startujeme soutěž o luxusní dovolenou od Invie v hodnotě 40 000 korun.
1: Máme tady takový virtuální letadlo, 6 řad, 6 sedadel v každý z nich a někde tam je jedno jediný výherní místo. Stačí si správně tipnout tu sedačku a můžete si začít balit kufry.
0: Takže 6 řad, takže 1 až 6. A pak tam jsou sedačky A až F.
1: Ano.
0: Takže dejme tomu, že trefíte, nevím, 2 B. No. Třeba.
2: Takže šance 1:36.
0: Přesně tak, přesně tak. Nicméně hrajeme teda každý všední den v 6.50 a v 8.50 až do padnutí té finální výhry. No a v případě, že se netrefíte hnedka, tak máme tady taky nějaké výhry jako ceny útěchy. No tak pokud byste chtěli zkusit vyhrát tuhle parádní dovču, volejte právě teď 800 937 937 a po Adamu Ďuricovi jdeme na to. Mandolína na Hit Radio v 6.50. Hezké ránko.

0: Mandolína, tohle je Adam Ďurica, 6.53, posloucháte Hit Radio, krásné ránko.
1: Před chviličkou jsme v ranním updateu slyšeli, že 77% Čechů zůstane během léta v Čechách, ale to se vás týkat nemusí, protože tady máme soutěž, která vám může to léto změnit.
2: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Luxusní dovča za 40 tisíc, to je hlavní výhra, je to dovča od společnosti Invia, kterou vyhraje někdo z vás. Máme tady virtuální letadlo, dohromady 6 řad a 6 sedadel v každé, A až F. No a někde tam to jedno jediné výherní místo je a to se právě teď pokusí najít. Marcela, Marcelko, krásné ráno.
3: Krásné ráno.
1: Ahoj.
0: Krásné ráno, zdravíme do Horošovského Týna.
3: Ahoj.
0: Tak zeptám se tě, hodila by se ti taková dovča za 40 tisíc?
3: Hodila, bylo by to skvělý.
0: Tak to je fajn. No tak na tobě je tipnout sedačku, řadu a číslo sedačky.
3: No, tak tipuju 66B.
1: 66?
0: Máme 6.
3: 66B.
0: Máme 6 řad, 1 až 6 a A až F.
3: Jo, takhle. Já myslel ty sedačky v letadle, že jich tam je hromadu.
0: Úplně v pohodě.
1: My tady máme svoje letadlo.
0: Jsi první soutěžící, takhle myslím si, že teďka to zvákneme. Takže A až F a 1 až 6.
3: Takže 4B.
0: 4B říkáš. 4B.
1: Ano. Koukám tady na to.
0: 4B. Tak my na to koukneme. 4B. Marcelko, dovča za 40 táců to dneska není, ale...
1: Ale máme tady pro tebe aspoň takovou menší dílčí výhru. Člověče, nezlob se, Marcelko. Jakože opravdu, máme tady hru Člověče, nezlob se. Nezlobíš se?
3: Ne, pohodě.
0: Tak
3: člobr... To budeme plánovat jinou, no.
0: Tak to člobrde se hodí na dovči, že jo, kterou teda teďka nevyhráváš, ale samozřejmě můžeš to zkusit v průběhu, když se ti podaří dovolat, rádi tě uslyšíme. Tak Marcelko, krásný den a třeba příště.
3: Krásný den, zdravím.
1: Ahoj,
0: ahoj. Tak další šance v 8.50. 8 hodin 50 minut můžete třeba právě vy vyhrát dovču za 40 táců.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Tuzemským firmám se letos zatím moc nedaří. Jen od začátku roku vyhlásily soudy v Česku na 255 firemních bankrotů. To je vůbec nejvíc od předcovidového roku 2019. Tradičně nejvíce společností zbankrotovalo v Praze, následoval Jihomoravský kraj. Na druhém konci spektra je potom Vysočina, Karlovarský a Liberecký kraj. Včerejší počasí opět přepisovalo historické tabulky. Rekordy pro 24. květen padly na zhruba 2/3 stanic. Vůbec nejtepleji bylo, stejně jako v sobotu v Doksanech na Litoměřicku. Teploměr tam ukázal bezmála 32,5 stupně. Tropické teploty očekávají meteorologové i začátkem tohoto týdne. Václav Moravec by mohl platit pokutu. Bývalý moderátor České televize se měl podle veřejnoprávního média dopustit konkurenčního jednání. To když minulý týden oznámil spuštění své nové zpravodajské platformy. Moravec ale už dříve uvedl, že po konzultaci s právníky považuje konkurenční doložku za neplatnou. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Prachatice mají být na co pyšné. Jako první město v Česku získali titul Cycle City od organizátorů slavné Tour de France. Ocenění dostávají města, která podporují sportovní i rekreační cyklistiku. Starosta to přirovnal k michelinské hvězdě pro restauraci. Do budoucna to může být další krok k tomu, aby slavný peloton jednou zamířil i k nám na jih Čech. Taky dneska k nám zamíří i letní počasí. Předpovědi na pondělí není co vytknout, čeká nás skoro jasno a teploty mezi 26 a 29 stupni.
10: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
11: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné pondělí.
13: Krásné ráno všemu lidu.
11: Snídaně šampionů.
12: A taky Davidovi, ahoj Dave.
14: Ahoj Dave.
12: Tak před malou chvílí jste zkoušeli vyhrát poprvé zájezd v hodnotě 40 000 korun. V našem virtuálním letadle jste tipli sedačku 4B, tato nebyla, tak další šance připomínáme v 8.50, tak tady určitě s námi buďte. Co pro vás máme teď? Liquido, narkotik, tím začínáme další hodinu, hezké ránko.
11: Hit Radio Faktor.

0: Narkotik Liquido, takhle vám hraje pondělní Hit Radio. 7 minut po 7 vám přejeme fantastické ráno.
1: Blíží se období svadeb a možná jste někdo byl teďka o víkendu stejně jako já na rozlučce se svobodou. Ne mojí teda, bohužel. Nicméně byla to pro mě vůbec první rozlučka se svobodou a já to znám z vyprávění a z filmu a z odkudkoliv, takže prostě ta nevěsta třeba plní nějaký ty úkoly, že jo, vyfoď se tady s policajtama, tady udělej kotrmelec, tady zbal tohodle a tohodle. Taky samozřejmě hrozná vylejvárna, ale u nás tomu tak nebylo, protože my jsme parta holek, co obecně moc jako si nedává do nosu. Takže my jsme šli na minigolf, šli jsme na obídek, tam jsme si dali nějaký dárky, ručně psaný dopisy jsme nevěstě připravili a tak. A bylo to vlastně celý moc hezký, poznali jsme se navzájem jako ty její kámošky. A bylo to něco jiného, než znám z těch filmů, ale vlastně se mi to strašně moc líbilo. A zajímá mě, jaký rozlučky se svobodou jste zažili vy.
0: Já bych se ještě chtěl vrátit, Jasmin, jak jsi říkala, že bohužel, že to nebyla tvoje rozlučka se svobodou. Já tady ten záznam vystřihnu, jestli teda dovolíš, já to pošlu Kubovi hnedka po vysílání.
1: Ne, toho odrodíš.
0: Odrodím. Ne, já nikoho, promiň, já nikoho rodit nebudu. Jako vím, že pondělní ráno byl teda trochu porod jako vstát, ale to po mně nechtěj.
1: Tak co ty rozlučky, Vaši?
0: Takže počkej, takže žádná pártoška, jako že byste prostě...
1: Kámoška je dost introvertní, ale i nám to sedlo, jo, vlastně neměli jsme žádný nějaký věci v hlavě, jak by to jako mohlo vypadat a bylo to strašně super, moc jsme si to užili i takhle bez kalby.
0: Tak to jste byli v klidu, já si myslím, že na některý jako rozlučky se svobodou mi se měla zavíst zbroják, protože já když takhle potkám skupinu 10 podnapilých jako holek s nápisem Team Bright, tak...
1: To nám říkali na tom obědě, říkal nám to číšník, že včera předtím tam byla taky nějaká rozlučka a že teda v životě neviděl jako ani chlapy takhle vylitý, natož jako ženy, jo. Ale vlastně každý ať si to má jak chce.
0: No jasně, no tak jak jste prožili rozlučku se svobodou vy, potažmo, jak si představujete vaši rozlučku se svobodou, protože já jsem se svobodou ještě neloučil.
1: A tak na nějaký si možná byl, ne, na nějaký rozlučce.
0: Ale člověče, počkej, nebyl, no. Nebyl. Takhle, já nemám moc kamarádů.
1: No jo, to mě mohlo napadnout.
0: Takhle no. Co David?
2: Hele, já to tak ještě nikdy nezažil a mně osobně to přijde prostě trapný z nějakého důvodu. Jako strašně americký, jako jo, teď všichni se musíme strašně bavit, všichni se musíme strašně vypláchnout. I když samozřejmě existují asi nějaký výjimky, jak teďka Jasmin popisovala, ale pro mě to prostě není úplně.
0: Zdravíme Evu, která poslouchá taky teďka ráno. Tak pojďte nám dát vědět, chcem to vědět od vás teda, jak jste prožili vy vaši rozlučku, anebo jak si ji představujete. WhatsApp 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku, budeme samozřejmě rádi i za zprávu. Teď další hity, tohle je Leony. Hezké ráno, Zit Rádio.

0: Pitbull, Kesha, Timber, takhle vám hraje pondělní Hit Radio ve 7:45. Hezké ránko.
1: Před malou chvilkou jsem vám vyprávila o rozlučce se Svobodou mojí kámošky, která probíhala včera. Byla to jiná rozlučka, než známe z filmů, ale byla skvělá, bez úkolů, bez alkoholu a podobně. Prostě krásný společný den, minigolf, autodromy, obídek, kavárna, prostě holčičí den. A zajímalo nás, jak by měla vypadat vaše rozlučka, nebo jak vypadala.
0: Píše třeba Radek. Ahoj, taky jsem rozlučku neslavil, taky se mi to moc nelíbí, raději jsem trávil volný čas se synem a s budoucí manželkou. Hezký.
1: To je hezký.
0: Taky další zpráva, dobré ráno, tak já měl tu klasickou rozlučku, kamarádi, brácha, pití, strip a hezká vzpomínka na tu celou noc. Bylo to boží a když na tu noc někdy zaspomínáme, tak se všichni řežeme smíchy.
1: Máme tady i hlasovku od Tomáše.
0: Od našeho Tomáše. Už to pouštím.
2: Ahoj, tady Tomáš. My jsme měli rozlučku se Svobodou jako fakt hodně drsnou. Těch devadesátkách. Obrazili jsme 4 podniky. Pak nakonec jsme skončili ve spáringu na diskotéce. Jo. Úplně našrot.
0: Tak a dál už se to pustit nedá. Dál už to nejde.
1: Bohužel. Pak je tu zpráva od Janči. Ahoj šampioni, moje rozlučka se Svobodou byla naprosto úžasná. Skvělá banda holek, spousta smíchu, zábavy. Jediné, co bych asi vymazala, bylo překvapení v podobě striptéra, když jsem myslela, že se propadnu, ale i to jsem přežila. Když jsem se vdávala, tak mi bylo 27 a kdybych se vdávala teďka, tak vím, že by rozlučka byla daleko klidnější. To chci říct s tím striptérem. Prosím vás, slyšela jsem od hodně kámošek, že třeba nechtěli striptéra a stejně ta parta kámošům nebo kámošek ho tam dala. To samý v mužském případě, jo. Chlap to nechtěl, ale kámoši to porušili, i když si to nepřál. A to mi přijde blbý. Když si to někdo přeje, tak OK, ale když si to nepřeje partner nebo partnerka, tak většinou i z respektu k tomu druhému. A když to ty kámoši porušejí, tak mi to přijde blbý.
0: No jasně, ale co s tím má pak takový jako chlap dělat, že jo? Když říká, že to tam nechce a teďka ty jeho kámoši tam prostě něco takového dotáhnou, jo? Tak jako, jak vypadáš před těma chlapama? Řekneš, hele, kluci, to ruším, já tady s váma dneska nebudu.
1: No chyba není na jeho straně samozřejmě, chyba je na straně přátel, přesně. Takže respektujte.
0: Co dělal,
1: to.
0: Jak dělal, ona dělala, co se dělala.
3: Budeme, já tady mám zajímavost, že kořeny tady z těch rozlušek se Svobodou sahají až do starověku, už v pátém století před naším letopočtem si muži ve Spartě zpříjemňovali ten odchod toho jejich kamaráda nebo druha do vztahu tím, že popíjeli, veselili se a tak dále.
1: Aha. Tak jsme se aspoň dovzdělali.
0: Hezký, tak Davide, děkujeme. Tak vy, kdo plánujete nějakou rozlučku, ať se vám vydaří přesně podle vašich představ a chlapy. Prosím vás, když vám ten váš kamarád řekne, že tam nikoho nechce, tak mu tam nikoho nekupujte. Miles Smith, Stargazy, dneska ráno.

0: Smith, krásné ráno, 7 hodin 21 minut. Festival Hrady.cz se blíží. Kdo byste na něj chtěl vyrazit gratis, zůstaňte u rádia. V rychlé pětce, chvíli po půl osmé, budete soutěžit o dvě univerzální vstupenky, tak na to rozhodně počkejte. Co od nás za malou chvíli z muziky, třeba tohle Cizí zeď, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo následíte za volantem, přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
5: Tak hurá na Vysočinu.
4: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
5: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
4: Skály a vyhlídky, co berou dech.
5: Rybníky, jezera i koupaliště.
4: Aktivní zábava i adrenalin.
5: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.

0: soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
1: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Vrátit se v čase? V Českém Krumlově můžete. Fotografie Josefa a Františka Sajdlových vyprávějí příběh Šumavy a Českého Krumlova. Každodenní život, práce i zaniklá místa ožívají v jedinečných snímcích. Výstavu doplňují autentické předměty ze sbírek. Navštivte výstavu v regionálním muzeu v Českém Krumlově a zažijte minulost na vlastní oči. Více na muzeum.cz.
6: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
6: I teď?
8: Ano.
6: A teď?
8: Jo, včera, dnes i zítra.
7: Prostě pořád.
9: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
11: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
10: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení dál pokračuje na Českobudějovicku. Opatrně na průjezdu Kamenným újezdem, kde pracují silničáři. Projíždí se Kyvadlově. Nárazově si tam chvilku počkáte.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Bude půl osmé, ladíte pondělní Hit Radio, tohle byla Cizí zeď. David pro nás má ranní update. Ranní update.
1: Chyť ho, když to dokážeš. Mladičký pilot Formule 1 Andrea Kimi Antonelli má na svém kontě už čtvrté vítězství v řadě. Letošní ročník tak vede už o 43 bodů. Je mu teprve 19 let. Fanoušci Shreka se mají na co těšit, tvůrci totiž oznámili, že pracují hned na dvou pokračováních, čeká je navíc samostatný film o Oslíkovi a třetí snímek o Kocourovi v botách. 124 milionů korun, to je částka, kterou vyhrál šťastlivec ze Spojených států v loterii, dlouho přitom neměl o výhře ani tušení, vyzvedl si až 8 dnů před vypršením lhůty.
0: Tak to mělo celá štígro. A nechával to schválně nakonec, anebo nemohl najít tiket, víme?
1: Tiket zapomněl v kapse,
0: jasně.
1: Ale provozovatelé ty loterie tak strašně naléhali na to, aby toho vítěze našli. Furt opakovali, koupil to tam a tehdy na tady z té konkrétní benzinové pumpě. Až ten vítěz si řekl, kurňa, tak já to půjdu zkontrolovat.
0: Třeba to byl miliardář a řekl si, hele, to mi za to fakt nestojí nějakých 120 milionů. Co? A tak víte co, tak já se jim vozvu, já tam půjdu. Hezká výhra, nicméně pěknou výhru pro vás máme nachystanou i my v rychlé pětce. Celý tento týden vám budeme rozdávat dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz dle vašeho výběru. Tak pokud byste chtěli vyrazit zadáču na Hrady, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ránko, jsme Hit Radio.

0: Miley Cyrus, End of the World, takhle vám hraje pondělní Hit Radio 7.34. Krásné ránko. A jdeme soutěžit. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlý pětce soutěžíte o dvě univerzální vstupenky na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz. I na tom letošním ročníku vystoupí naprostý špičky český i slovenský scény Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, MIG21, Tomáš Klus, Leny, Rytmus, Vypsaná fixa a mnohem víc dalších.
0: O tohle si zámi zasoutěží Simča z Ostravy. Krásné ráno.
2: Vám také krásné ráno všem.
1: Ahoj.
0: Krásné ráno. Simča, ty jsi mi řekla, že tě někdo hrozně vytočil a že nevěříš tomu, že tě voláme. Vidíš, tak ten, jako ten vesmír funguje, tak myslíš, že to zachrání případná výhra, to tvoje naštvání?
2: No, 100% to zachrání, uvidíme s mým štěstím na těch 5 otázek, no.
0: Tak když tak pomůžem, tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaká tři čísla má v označení slavný britský agent?
2: 007.
0: Přesně tak.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Simčo, budeš vědět, jaká planeta naší soustavy má kolem sebe nejvýraznější prstence?
2: Neptun?
0: Jinak.
2: Ježíš.
0: Sat.
2: Já jsem Saturn. Já jsem se úplně...
0: Já jsem taky Saturn.
4: Saturovaný.
0: Pojďme dál.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Teď už nesmíme chybovat, jo? Která země sousedí s Českou republikou na jihu?
2: Na jihu. Pane Bože, Rakousko.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Simčo, doplň název známého songu od kapely Miraj. Když nemůžeš...
2: Tak přidej víc.
0: Jo. A poslední, pátá otázka.
1: Jakou měnou se platí na Slovensku?
2: Euro.
0: Jo!
2: Simčo!
0: Je to tak.
2: Víte, jak se stydím, já jsem pedagogický pracovník a nemohla jsem si vzpomenout na Saturn.
1: Ale jenom nemohla vzpomenout. A prosím tě, s těma dětma, to je jasný, člověk má pak hlavu úplně jak balón.
0: Takhle, Simčo, i kdybys neodpověděla ani na jedno, já bych ti to dal, abych ti zlepšil den, když tě teda někdo naštval. Je to tvoje. Dvakrát lístky na Hrady. Ty jsi z Ostravy, takže Hradec nad Moravicí je tam nejblíž vlastně k vám, že jo?
2: Ano, přesně tak.
0: Koho vezmeš sebou? Už to máš naplánovaný nějak?
2: Ano, vezmu manžela, protože jsme Daniela Landu viděli, naposledy jsme se poznali, to bylo 4 let. Teď máme tři děti, my 37, takže
1: oživíte takhle nějaký první randíčko vlastně?
2: Nevím, jestli první randíčko, ale s třema malýma dětma a další má 16 ve třídě, třeba oživovat, když se dá.
0: Simi, to bude super, tak gratulujeme, lístky posíláme, moc si to uží a zase někde ozvi. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Dobře, díky moc, krásný den všem.
0: Taky, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Lost Frequencies a Zonderling Crazy na Hit Radio v 7.40. Tohle je pondělní snídaní šampionů.
1: Možná někdo z vás právě teďka venčí svýho psa a ani netuší, že se tím prodlužuje život. Podle studií mají pejskaři v průměru o 2700 kroků denně víc, než ty, kdo pejska nemají. Mají méně stresu a dokonce teda až o 24% nižší riziko úmrtí.
0: Myslíš, že nás poslouchá někdo u venčení psa teďka, že nás má třeba nahlas z nějakého repráčku? To počkej. Přines! Sedni! Sedni! Takhle, až vám teda pes něco rozkouše, nebo se vám třeba doma vyčurá, nebo vás poskáče, když budete mít ťapky od bláta, tak klid, protože tohle je teda váš recept na nesmrtelnost.
1: No hlavně, až vás bude ráno zase brzo ráno tahat z postele, že jo, tak vlastně to dělá pro vás.
0: To je pravda.
1: No.
0: My to taky děláme pro vás. Jasmin, aport!
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilton Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilton Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
8: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
9: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
10: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
10: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days.
16: testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehodu teď hlásí Strakonice, pozor v Radomyšlské ulici, kde jsou v sobě dva osobáky. No a opatrně taky v Trhových Svinech, kde se nehoda stala v Třebíského ulici.
19: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
20: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Za 7 minut 8 hodin, takhle vám hraje pondělní Hit Radio My Chemical Romance. Schválně, jestli jste se už někdy snažili dostat z nějakého průšvihu tím, že jste předstírali, že nemluvíte svým jazykem. Co? Tohle se řeší v Německu, průvodčí ve vlaku ztratil trpělivost s lidmi, kteří nemají jízdenku a vymluvají se klasickým já nerozumím. Jo? Zahlásilo to do vlakového rozhlasu a i když tady by ten příběh mohl skončit, jakože se vlastně nic moc nestalo, tak průvodčí ho teďka vyšetřujou kvůli stížnostem, že šlo o rasistický útok na cizince.
1: Já tohle nechápu. On se samozřejmě stěžoval i na další jako výmluvy, typu nevěděl jsem, nikdo mi to neřekl. Takový ty věci, co opravdu lidi, když nemají lístek a chtějí se na něco vymluvit, tak říkají. Já v tom nevidím vůbec nic špatného, ne v tom, že to oni říkají, ale v tom, jak se zachoval vlastně ten průvodčí. Protože co máš dělat jako?
0: No, co máš dělat? Tak on dělá svoji práci, že jo? Takže teďka z běžný kontrol lístku je skandál. Já si myslím takhle, jestli ho nevyhodí, což mu fakt přeju, protože mi tohle přijde absolutně osobně postavený na hlavu. Tak podle mě až příště bude hlásit, že lístky nekontroluju, abych tady náhodou někoho v tomhle blbém vlaku neobvinil, jo?
1: To ti sedí tohle role, ale
0: myslím, že bych udělal průvodčí.
2: Nová doba.
0: Tak jo, hele, pojďte, ukažte lístky, štípeme a hrajeme Kylie Minogue.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho v Česku pokračuje, nepomohly mu ani rekordní teploty o uplynulém víkendu. Ve střední a severozápadní části republiky proto včera platila výstraha před požáry. Hasiči apelují na veřejnost, aby nerozdělávala oheň, a to především v lesích. Nedoporučuje se ani vypalování trávy, odhazování nedopalků nebo používání přenosných vařičů. Cestování na dovolenou by se nám mohlo zkomplikovat, a to v případě, že sebou vezeme powerbanku. Letadlo společnosti EasyJet muselo na cestě z egyptské Hurghady nouzově přistát, a to kvůli elektronickému zařízení, které mohlo představovat nebezpečí požáru. Mnohé letecké společnosti zpřísnily pravidla týkající se powerbank a často vyžadují, aby byly v příručním zavazadle. Ebola se v Africe opět hlásí o slovo. Zdravotníci registrují v Kongu, které je ohniskem poslední vlny, už více než 900 podezření na nákazu. Světová zdravotnická organizace se ale už dříve nechala slyšet, že je malé riziko, že se epidemie eboly z Afriky rozšíří globálně. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Úzkokolejka se rozjíždí naplno. Ode dneška budou vlaky z Jindřichova Hradce jezdit každý den, a to jak směrem do Nové Bystřice, tak do Obrataně. Na obou tratích počítá provozovatel se třemi páry spojů denně. Směrem na Bystřici navíc pojede i speciální vagón až pro 40 kol, takže ideální výlet pro pěší i cyklisty. Výletům bude přát i dnešní počasí, taky po víkendu si užijeme azuro, jestli nám ho pokazí písek ze Sahary, a v denních maximech naměříme i skoro tropických 29 ve stínu.
10: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
14: Krásné ránko.
15: Krásný pondělí vám všem.
16: Snídaně šampionů.
14: Vstupujeme do třetí třetiny pondělní snídaně, jsme rádi, že jste u toho s námi, krásné ráno.
15: A rozhodně s náma i zůstaňte, protože tady budeme mít zajímavého hosta, pobavíme se o slow fashion, o novodobých second handech a akci, která je největším pop-upem výběrových sekáčů.
14: Počkejte na to, teď další muzika, Shakira Waka Waka, dobré ránko.
17: Hit Radio

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Shakira, Waka Waka, 8 hodin 5 minut. Slíbili jsme hostam, už je tu s námi Petra Jačková. Péťo, krásné ráno.
1: Krásné ráno.
0: Krásné ráno. Jaké bylo ránku, jaká byla cesta sem do rádia?
1: Celkem v pohodě.
0: V pohodě.
1: Ještě počasí snesitelný, uvidíme, co přijde.
0: Takže venku je příjemnější než tady vevnitř. My tady máme 28 stupňů, takže venku je chladněji. Peťo, ty stojíš za Lovers Marketem, na který se můžeme přijít podívat tento pátek a v sobotu do Garbe v pražských Holešovicích. Kdyby si měla tvými slovy popsat posluchačům, co to vlastně Lovers Market je?
1: Lovers Market je takový pop-up, řekneme, asi největší tady v České republice českých second-handů. Je doplněný o lokální značky, o designéry, je tam skvělý jídlo, pití, atmosféra, DJs, takže dá se tam užít celý den klidně, oba dva dny. A vlastně chtěli jsme tím docílit to, aby jsme lidem ukazovali trošku jiný druh nakupování módy.
2: Co vlastně znamená ten výběrový second hand, nebo jak si můžou být lidi jistý, že tady najdou vlastně teda ty dobrý kousky?
1: Tak asi to všichni znáte, nevím, možná řekněte mi schválně, jaký máte nějaký případný předsudek proti nakupování v second handech.
2: No tak já, když jsem byla malá, tak já jsem myslela, že je to taková jako blešárna, hrabárna. A teďka vím, že to tak není, spousta mých kámošek tam nakupuje, v jednom vlastně sekáči výběrovým jsem byla i s tebou před rokem, takže vím, že to tak už není, ale stejně někde hluboko v hlavě to člověk má, podle mě.
0: Tak já to mám úplně jinak, protože moje mamka má obchod s oblečením a má tam vlastně napůl sekáč a vlastně napůl nové, jo? Takže to má tak prokombinované, takže já s tím jsem úplně v pohodě, takže nějaký kousky od ní mám taky.
1: Tak to je super, že jsme tady ukázali oba dva ty pohledy, protože opravdu v lidech to ještě hodně je a proto jsme vlastně začali dělat Lovers Market, aby jsme ukázali, že už to tak dávno není. A chápu, že třeba ne po celé České republice, ale zrovna tady v Praze těch výběrových second handů je ohromně moc. Všichni známe takové ty řetězové, kde prostě máte vše za 50, za 100 a podobně, ale pak jsou tady second handy, kde zatím většinou stojí nějaká jedna osoba a opravdu vybírá ty kousky, co tam jsou, jaké mají materiály. Jsou tam velice často i takové ty značky, co známe z pařížské, takže opravdu si tam můžete sáhnout na krásné kousky, originální kousky a je tam zatím kvalita. A kdybych vám neřekla, že to je second hand a do toho obchodu půjdete, tak to vůbec nepoznáte.
0: Co je, Peťo, za tebe takový největší problém vlastně vůbec jako dnešního nakupování všeobecně?
1: Tak přestože kromě Lovers Marketu máme agenturu, takže na sociální sítě živí, tak se budu trochu rouhat, ale někdy bych je vypla, protože ty trendy, co tam vznikají, tak samozřejmě na to mají obrovský podíl. Takže se řekne, no a teď frčí, nevím, široký kalhoty, teď frčí černý topy a vidíme to hlavně u mladých lidí, jak u kluků, tak u holek, že najednou vidíme, že jsou všichni stejní. Což si nemyslím, že je jenom problém mody, ale obecně, když někdo začne chtít být stejný, tak už to trošku zavání jako průserem. A tady si myslím, že ta trendovost a ta rychlost té módy je ten největší problém. Protože dříve se udělalo pár kolekcí, ale dnes už je to o tom, že jsou třeba na týdenní bázi. Móda nebo fashion se převáží letadly. Je tam prostě obrovská zátěž pro planetu a hlavně ty materiály, které se teď používají a ta nekvalita je ten velký problém.
2: My na Lovers Marketu najdeme teda samozřejmě udržitelnou módu naopak. Jaký tam budou značky nebo spíš kolik značek? Vlastně na co všechno se tam můžeme těšit?
1: Tak second handu je tam myslím 13 nebo 14, ale není to jenom móda. Už jsme rozšířili i o interiérové věci, takže tam budou antiky, je tam možný nakoupit si i věci do domácnosti. Není to už teda jenom o módě, ale pak tam bude spousta lokálních značek od brýlí přes šperky, parfémy. Je toho opravdu hodně a každý si myslím, že si tam najde to své.
0: My jsme koukali, že to je vlastně akce se vším všudy. Je tam i nějaké jídlo, nebo jako co tam vlastně všechno ten návštěvník může zažít, kromě toho, že se tam může odnést teda nějaký jako zajímavý kousek?
1: Tak my si troufáme říct, že tam můžete klidně strávit celý den. A jedna ten prostor je opravdu unikátní. Garbe je to bývalá elektrárna, je to nádherný industriální prostor, takže má to super atmosféru. Letos my vždycky děláme tu jídelní zónu s Dudes and Barbies, mají například nitroblokavárnu, co hledáme, no a podobně, takže kdo zná, tak ví, že nějaká kvalita už je tam zaručena. Ale to jsme si pro ně představili takový challenge, protože my máme ve znamení, neptejte se, proč, prostě se nám to líbí, gepardy. A letos jsme je donutili, protože ano, Instagram opět mi ukázal, udělat gepardí chleba například. Oni mají skvělý kváskový chléb, ale má gepardí vzor na sobě. A tady takové různé blbovinky, ale samozřejmě bude tam skvělý pití. Máme tam jak alko, ne alko. Samozřejmě u nás vždycky nesmí chybět proseko, nenabádáme k alkoholismu. A máme tam samozřejmě to jídlo, tak jak ta móda je kvalitní z kvalitních surovin a je to hlavně moc dobrý.
0: Tak my připomínáme, že na Lovers Market můžete dorazit tento pátek a v sobotu do pražských Holešovic. Zůstaňte s námi, Petra Jačková je naším hostem a za chvíli se vydáme do českých sekáčů. Teď hodiny na Hit Rádiu, hezké ráno.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: 8 hodin 13 minut, tohle jsou hodiny. A pondělní Hitrádio, posloucháte Snídaní šampionů. Máme tu stále hosta Petru Ječkovou. Peťo, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Stojíš za Lovermarketem, na který se mimochodem můžete přijít podívat už tento pátek a v sobotu, do Garbe v pražských Holešovicích. Moc vás tam zveme.
1: Peťo, kdy začal takový ten sekáčový převrat, o kterém jsme se tady bavili, že už ho lidi ten second hand začínají vnímat nějakým jiným způsobem? Protože je to celkem boom teďka.
2: Je vlastně zajímavý, že teď nedávno jsem viděla nějakou hitparádu, že v UK už Vinted je, myslím, druhá největší jako prodejní platforma, že už přeskočili, myslím, jenom Primark byl před ním, bohužel, pořád. Ale že už opravdu se ta secondhandová móda dostává jako čím dál víc. Ale zároveň si pojďme trošku říct, že je to ještě nějaký jako boom a trošku nějaká bublina a u nás to ještě jako za stolik není. U nás pořád trošku převládá ten pocit toho, že jsou to ty hrabárny. Ale my vlastně Lovers Market už děláme 5. rokem a vidíme tu velkou změnu mezi těma lidma. Každý rok tam přichází víc lidí mění ten mindset a je to jako strašně fajn. Ale já jezdím hodně na inspiraci do Itálie, konkrétně do Milána, taková jako meka toho. A tam pořád vidíme, že prostě to ještě může být někde jinde, protože tam chodí od dětí po seniory a tráví tam celý den a je tam jako neskutečně moc lidí.
0: Kdybys měla, Peťo, z tvého pohledu porovnat, jestli teda spíš lidi chodí do sekáčů šetřit, anebo hledat originální kousky, tak jak to je dneska za tebe?
2: Myslím si, že to je oboje. Možná, bohužel bych pořád trošku ještě tipla, že to bude to šetření, ale třeba i u té mladší generace, tam si myslím, že se to nedá paušalizovat, protože tam je hodně těch jako subkultur, určitě to vnímáte i třeba v hudbě, tak někteří jsou úplně jako jenom sekáče, jenom přešívají si věci, dělají nějaké reuzy a z toho je další část, která vezme Shein, Temu a jede to od vrchu dolů a prostě objednává jeden balíček za druhým, protože zase viděli nějaký haulíček u influencerky. Takže myslím si, že to je pořád na obou dvou stranách a ten trend jako celosvětově není dobrý. Jo, nemůžeme pořád říct jako jup, už všichni nakupujeme v sekáčích.
1: No, jak hodnotíš vlastně to nákupní chování nás Čechů? Jakože myslíš, že si uvědomujeme konečně, co nosíme a chceme se nějak starat o tu planetu, nebo že je to většině Čechů konkrétně pořád jedno?
2: Ráda bych řekla, že je to lepší, ale nemyslím si to. Pořád jako si myslím, že je to většině Čechům jedno. Obecně si myslím, že většině Čechům je jedno móda. Tím bych jako začala. A že to je pořád tady brané víc jako povrchní záležitost, jako něco, na čem nezáleží. Do toho my máme rádi tu funkčnost. Jak už jsem párkrát řekla, jsme takový outdoorový národ. Takže více řešíme praktičnost, než jako, že bychom řešili, že to je nějaký jako způsob vyjádření, anebo že řešíme materiály, ale určitě se to lepší.
0: A Peťo, dá se podle tebe být jako zároveň trendy a zároveň udržitelný?
2: Jo, určitě.
0: Jo?
2: Určitě a naopak jako ty trendy se pořád točí v nějakých cyklech, jo. Takže já to teď vidím, že mladá generace nosí šustákovky, nosí různé věci, které já už jako nesnáším, protože jsem je už kdysi nosila a jim to přijde strašně cool. Takže občas vytáhneme z šatníku něco, co se do toho trendu zase vrátilo. Vidíme to všichni, že se to nějak jako opakuje. A tím, jak je to rychlý, tak vlastně v těch second handech se už taky ty trendy všechny jako nacházejí. Takže určitě se jde oblékat trendy a já zase říkám, víc než trend je to, aby nám to slušelo a aby to bylo kvalitní.
0: Máme vlastně takhle doma udržitelný sako po dědovi, jo, to vlastně odnosili všichni, ještě někde by se určitě našlo, jo, takže držíme tu udržitelnost taky.
1: Kdyby nás teďka poslouchal někdo, kdo zatím jede fast fashion, ale třeba ho oslovilo tohleto všechno, co tady řešíme a chce začít žít jinak, tak co bys mu poradila jako první věc?
2: Tak Adina bych poradila i to, ať se trošku vzdělá v materiálech, protože tam si myslím, že to všechno jako začíná, protože důležité je, aby nám v tom oblečení bylo dobře a ty materiály na to mají velký vliv. Teď přichází teplý počasí, takže když si na sebe hodíte polyester, není to úplně jako super záležitost.
1: Takže nějaký len?
2: Takže nějaký len, i ta bavlna, ale máme i viskóza, prostě je těch materiálů poměrně víc. U té bavlny máme zase občas trošku problematiku, že tam je neskutečná spotřeba vody, padá tam ohromně moc chemie, takže zase už vybírejte třeba nějaký certifikovaný bavlněný věci. které se vyrábějí šetrně, protože neznamená to, že když máte bavlněný tričko, tak je to možná fajn pro vaše tělo, ale zas pro tu planetu to taky není vždycky úplně jako ideální. Takže začít se zajímat o materiály, i tak nějaká taková vnitřní psychologie, co mi vlastně sluší, v čem se cítím dobře, abych nepodléhala právě těm trendům, který jsou tak strašně rychlí. No a pak projít šatníky, podívat se občas, co mají přesně tady po babičce, po dědovi, tesaka, všechno se to vrací, vymyslet nějaký doplňky, ono to vždycky ten outfit oživí. No a podívat se, jestli v okolí jsou nějaký fajn sekáče. A třeba takovej tip, my občas s holkama od nás z agentury si uděláme takový swapík, vyměníme si věci mezi sebou, to tričko, co mám na sobě, mám taky dlouho od mojí kolegyně, říkám, už bys mi ho mohla dát, tak 2 roky jsem jí jako prosila, tak už ho mám. Takže i takovej swapík mezi kamarádkama je někdy vlastně strašně fajn a jsou to takový jako vlastně nejudržitelnější a nejrychlejší momenty, jak se k tomu dostat.
3: Skvělý.
0: Tak Peťo, Lovers Market už tento víkend v pražských Holešovicích. Teď máš jedinečnou možnost tam pozvat a nalákat všechny naše posluchače. Je to tvoje.
2: Tak já bych vás chtěla pozvat do Garbe Holešovice. Adina, je to unikátní, nádherný industriální prostor. Bude naposledy otevřený, takže máte jedinečnou možnost se tam podívat. Budete mít možnost se podívat na krásné oblečení, které nepoznáte vůbec, že je ze second handu, dostat se k originálním kouskům za úplně jiný peníze, než kdybyste si je koupili původní nové. Máte možnost tam zažít skvělou atmosféru, budou tam DJs, bude tam skvělá hudba, jídlo, pití. A myslím si, že vlastně nejlepší je na tom ta atmosféra. No. Je to tam vždycky strašně fajn.
0: Říká Petra Ječková, Lovers Market, a samozřejmě komplet detaily na loversmarket.cz. Peťo, děkujeme za návštěvu a ať se akce vydaří.
2: Já moc děkuju za pozvání a všechny zvu vás samozřejmě taky.
3: Děkujeme. A těšíme se.
0: Měj se krásně, hezký pondělí, ahoj.
3: Ahoj.
0: Teď David Guetta na Hit Radio, hezké ránko v 8.20.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Prachatičtí ostrostřelci míří do Prachatického muzea. Připomeňte si od 29. května jejich 210. výročí spolu s výzbrojí, výstrojí, prapory, terči a mnohem více. Výstavu odpálí Ostrostřelecká muzejní noc 29. května. Prachatické muzeum.cz.
5: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
6: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
5: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení čeká řidiče na dálnici D4. Dávejte si velký pozor mezi kilometry 24 a 25 směrem na Strakonice. Pohybuje se tam vozidlo údržby, které blokuje levý jízdní pruh.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Něco lehce tanečního do vašich uší, Benassi Bros. Na Hit Rádiu v 8.31. Michal Jasmin David s vámi. Davide, ranní update je tvůj.
1: Ranní update.
2: Mít psa se vyplatí. Jedním z mnoha důvodů je naše zdraví. Podle poslední studie mají lidé se psem v průměru až o 3000 kroků denně víc. Petřínská rozhledna dnes bude svítit modře, pražská dominanta tak symbolicky podpoří pohřešované děti. Česká metropole se tak připojí k iniciativě Blue for Hope, která usiluje o evropskou osvětu v této problematice. Animované filmy a seriály nesledují jen děti, ale taky dospělí. Podle posledních průzkumů tvoří zhruba 25% publika seriálu SpongeBob dospělí lidé bez dětí.
0: Což vlastně chápu, já teda nevím, jestli to máte podobně, ale ty pohádky jsou dělaný tak, že to pochopíš až jako dospělej.
3: Simpsonovi taky třeba, že jo?
0: No jasně,
3: to není
0: jako,
3: pro děti.
0: Je to jakože primárně pro děti, ale jsou tam prostě gegy a vtipy, že si říkám, tyjo, tak tohle, když mi bylo prostě 10, tak jsem úplně nepobral.
3: South
0: víš?
3: Park, všechny no. Tyhle věci jsou pro dospělý.
0: Na to jsem koukal, když mi bylo 7, no. Jasně.
2: Já jsem se schválně zeptal umělý inteligence, no. Aby nám vytvořila jeden vtip, teda, aby se zasmáli jakože děti a no. Uvidíme, jestli se zasmějou i dospělí a potom jeden dospělácký a uvidíme, kdo se zasměje. Já už jsem si to přečetl, takže myslím, že nikdo.
0: Takže počkej, už jsme na tom tak špatně, že jdeme říkat v rádiu vtipy, jo?
2: Od je to
3: AI.
2: Tak, ještě od AI, no. Tak pojďme ten dětský. No. Proč šel banán k doktorovi? Protože mu ujížděla slupka. Teď jsme měli teda 8 děti, Jasmin.
0: A děti jsou... Tak to sedí. Tak a pro
2: dospělé. Objednal jsem si terapeutickou pizzu. Přišla bez síra a řekla, musíš se naučit být kompletní sám.
0: Jakoby, jestli nás poslouchá šéf, tak se myslím, že zítra nemusíme chodit, si myslím, no.
3: Ale ten první byl dobrý.

0: Evička na Hit Radio v 8.40. Dobré ránko, s vámi Michal Jasmin David. Mě by zajímalo, jestli jste někdy platili pokutu, která absolutně nedávala smysl. Máš tam něco takového, Jasmin?
1: No rozhodně. V tramvaji, když si koupím lístek, prostě, tak ty tam máš 60 sekund, aspoň tady, 60 sekund na to, než ti začne platit. A mně zbývalo třeba 10 sekund a revizor mi napálil pokutu, že takhle teda ne.
0: Ajajaj, takže pokutička. Jo. Tak to mi vlastně krásně nahrává k tomu, o čem se chci bavit. Takovouhle pokutu musel zaplatit švýcarský pár, jenom proto, že si jízdenku na vlak koupili se 17, respektive 32 vteřinovým zpožděním. A průvodčí jim napařil pokutu ve výši cca 2,5 tisíce a 3,5 tisíce chlapovi.
1: Jo?
0: Byl to pár.
1: Za 30 sekund.
0: Za 30 sekund, no jasně, no. Velká nespravedlnost, ale mně se tohle stalo něco podobného, když jsem byl poprvé pendolínem, mám takový příběh, jo. Řekl jsem si, že si to užiju, těšil jsem se na to, měl jsem jet z Pardubic do Brna, koupili jsme si lístky, jeli jsme dva, sedíme, jedeme, přijde průvodčí, říká kontrola jízdenek, tak mu to dám a on, místenky máte? Tak jsem se takhle rozhlídl po tom vlaku, který byl úplně prázdnej a říkám, místenky? To je potřeba? A on, no to je potřeba. Říkám, nevím, já jedu pendolínem poprvé a vlastně vlakem ani nejezdím, protože z toho mám hrůzu. Já jsem teda tým autobus, když už teda. Tak mu říkám, co s tím uděláme? A on, no to bude pokuta. Tak mu říkám, já to platit nechci, tak já na příští stanici vystoupím. A borec mi říká, tento vlak staví v Brně a ve Vídni.
1: Ale co na tom je jako špatně, pane bože?
0: Nevím, jako takhle, vy kdo jezdíte vlakem, určitě to víte, jo, ale představte si, že já jsem opravdu jel tím pendolínem poprvé a nevěděl jsem, že si musíš koupit místenku.
1: Když tam nikdo není, tak beru místo prostě.
0: Tak teď už to vím. Takže pokutka byla, tohle byla pokutka, nicméně vy za chvíli můžete vydělat to, že posloucháte Hit Radio, protože za malou chvíli další šance pro vás vyhrát dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun. Tak zůstaňte s námi.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radiu.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor. Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Je, tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Tak to je teda bomba!
15: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Zveme vás na Demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
16: www.elvaprofi.cz.
15: Cesta k nám se vyplatí.
17: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
18: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
19: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
20: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Rose, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu v 8.49. Aha, aha, a já se ptám, kdo z vás by chtěl vyrazit na luxusní dovolenou za 40 tisíc korun? O to hrajeme právě teď.
1: Máme tady takový virtuální letadýlko vlastní, v něm 6 řad, 6 sedadel v každý řadě a někde je tam jedno výherní místo. A když vy ho tipnete správně, tak je dovolená od Invie vaše.
0: Takhle jednoduchý to je. Hrajeme každý všední den v 6.50 a v 8.50, což je právě teď až do padnutí finální výhry. No a v případě, že se netrefíte, nebojte, máme tady pro vás nějaké výhry jako cenu útěchy. No tak pojďte nám zavolat právě teď 800 937 937 a dovolená za 40 klacků může být vaše.

0: Lukas Estrada, DJ Trips, Stephen Poole, Close Your Eyes na Hit Rádiu v 8.52. Další možnost pro vás vyhrát dovolenou za 40 tisíc.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Jak jsme říkali, máme tady vlastní letadlo virtuální. V něm 6 řad, 6 sedaček v každý z nich. No a někde tam je jedno volné místečko, který se pokusí najít Martina Sklatov.
0: Martino, dobré ráno.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno. Tak co myslíš, zasloužila by si s takovouhle parádní dovolenou za 40 táců od Invie, co?
3: Já myslím, že ano.
0: Kdo by ne, kor takhle při pondělku? No tak, Martino, na tobě bude vybrat v našem virtuálním letadle si místo. Když se trefíš do toho místa, kde je schovaná dovolená, vyhráváš. Případně, když trefíš jiné místo, tak tam možná čeká nějaká cena útěchy. Tak máme tady 6 řad a písmena A až F.
3: Mm-hmm.
2: Tak co?
3: Tak já zkusím D6.
0: D6. To je dálnice v České republice, že? D6. D6. Tak Jasmina, co máme pod D6?
2: Martinko, sice to nebude dovolená za 40 tisíc korun a tahle výhra je tím pádem stále ve hře, ale získáváš dvakrát lístek na Marka Ztraceného na Letenský pláni v Praze 7. srpna. To je taky super, ne?
3: Super, tak jo, děkuju.
0: No
3: super.
0: Není záž, tak lístky posíláme samozřejmě. Martino, hra pro tebe nekončí, když se tě podaří dovolat, rádi tě uslyšíme znova. A můžeš si sednout na nějaký další sedadlo, kde třeba ta dovča za těch 40 tisíc je. Domluveno?
3: Dobře, já to zkusím ještě. Díky moc.
0: Budeme rádi.
2: Měj se.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
2: Takže můžete vidět, že vlastně ty dílčí výhry můžou být i takovýhle.
0: Já bych dal možná malou nápovědu, kdo nás ladíte teď poprvé, tak připomeneme, že ráno v 6.50 padlo 4B, vidím to správně, a teď
2: 6D.
0: Tak si to můžete do vašeho virtuálního plánku zapsat.
2: Bude to i na webu Hit Rádia a samozřejmě tam se můžete taky kdykoliv podívat.
0: No tak.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Ray Dalton, In My Bones, tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů. A my se s vámi jdeme rozloučit, slyšíme se?
1: Zase zítra od 6 do 9, tak se na vás budeme moc těšit.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte pondělí, my jsme Michal, Jasmina, David a zítra v 6.
1: Ahoj.
0: Čau, hezký den. Pa. Ahoj. Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Přibrzděte prosím v Českých Budějovicích na Lidické třídě. Je to poblíž zastávky MHD Šumavská. Střed dvou osobních vozidel, tak dávejte na to pozor. Šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
7: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
7: Všechno najednou?
9: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
10: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
4: On air.
12: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
13: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Vláda projedná zpřísnění podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasná ochrana má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy šengenského prostoru déle než 30 dnů. Zaniknout má ochrana i v případě trestního či správního vyhoštění. ŘSD zahájilo opravu 3-kilometrové části dálničního přivaděče z Plzně na Prahu, a to od křižovatky se Hřbitovní ulicí po mimoúrovňovou křižovatku Kyšice. Stavba navazuje na dříve budované úseky a zlepší stav silnice a mostů na klíčové tepně v kraji. Hotovo bude v listopadu. Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu.
4: Hokejový servis Hit Radio.
14: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16:20. Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů nad Švédy. Usilují však o jedno z prvních dvou míst ve skupině, s nimiž je spojená šance dostat do čtvrtfinále s našího soupeře a také možnost setrvání ve Friburgu místo stěhování do Curychu.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
3: Koukám tady na předpověď a slovo déšť nebo přehánky se vůbec neobjevuje. Před námi je krásný, prosluněný, ne jarní, ale letní den. Naměříme totiž až tropickou třicítku.
4: Hit Radio Faktor.
3: Snídaně šampionů je za námi. Díky moc Michalovi a Jasmin za to, že nás dneska tak krásně probudili do nového dne. Máme pondělí a dneska si budeme připadat jako uprostřed letních prázdnin. Modrá obloha a 30 stupňů. By to chtělo jenom tu dovolenou a je to úplně v kompletu. Zdraví vás Matyáš, 9 hodin 3 minuty a jdeme na hity. Za chvilku Coolio, teď Imagine Dragons.
12: Kam věřím?

tohle byl Plamen a Kateřina Marie Tichá, která vystoupí za měsíc v Prachaticích na slavnostech Solné stezky. Ale na to si ještě počkáme. Teď nás spíš zajímá, jaký byl tento víkend, jak jste se měli, co jste dělali. Ostatně už to dneska s vámi ráno probrali ve snídaní šampionů Michal a Jasmin. My jsme teda v sobotu jeli vlakem s dětmi i se psem. Někteří z vás mi teď možná řeknete, že jezdit vlakem je strašný, že jsou u nás starý vagony, že v nich není komfort a že jsou spoje opožděné. Tak vlak měl zpoždění asi jen 5 minut, přijel v celku moderní vůz, sedělo se v něm, musím říct, že příjemně, nebyl tam žádný hluk, dětem fungovala Wi-Fi, což bylo super. A teď si představte, že nás to nestálo vůbec nic, ani korunu. Průvodčí totiž po celou dobu jízdy nepřišel, prostě se neukázal, nebylo komu zaplatit. Už se vám to někdy stalo? Mně teda ne. V každém případě výlet vlakem mě mile překvapil. Tak doufám, že i vy jste se měli dobře, teď už pondělí 9 hodin 13 minut a doufám, že jste všichni happy.

Just Dance, tak jsme si trsli takhle při pondělku. Lady Gaga. Když se řekne léto, někdo vidí koupaliště, někdo festivaly a někdo konečně chvíli, kdy si lehne na deku a otevře knížku, od které se nedá odejít. Na Hitrádiu Faktor běží tento týden soutěž Čtení na léto, ve které můžete vyhrát zásobu thrillerů na celé prázdniny. Takže jestli máte rádi napětí, podezřelé postavy a

0: i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naší specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
3: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
4: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
2: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
4: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
5: Velkoj malonkot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší.
7: Dveře a podlahy od mýho táty.
8: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
9: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
8: www.dveřepodlahy.com.
10: Sportfilm, festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v Biografu Kotva v Českých Budějovicích.
11: Vstup zdarma.
10: Sportfilm.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
13: Au, zase ty moje záda. Těch bolestí se snad nezbavím. I když... Teď jsem slyšela, že masérka Iveta Zochová už napravila kdekoho. Umí masáže sportovní, hloubkové, mobilizační, baňkování i tejpování. A prý teď dokonce rozdává masáže zdarma. Jdi na Instagram nebo Facebook Masáže Iveta Zochová a vyhraj jednu z 5 bezplatných masáží. Masáže Iveta Zochová. Ucítíš ten rozdíl.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

9.35, tohle jsou Linkin Park na Hitradio Factor a dneska se rozjede ta hokejová mašina. Mistrovství světa pokračuje, všichni jsme sledovali to sobotní utkání, ten souboj se Slovenskem a dneska další zápas. Bohužel začátek je v 16 hodin 20 minut, tedy ten nejhorší možný čas pro zápas. Takže buď si ho budete tajně pouštět na mobilu pod stolem a doufat, že si toho šéf nevšimne, a nebo vás čeká ta nejistota v autě v koloně, kdy vlastně uslyšíte jenom rány do mantinelů a zárubu vřev, ale neuvidíte, kdo koho trefil a kolik zbývá do konce přesilovky. Každopádně dneska hrajeme proti Norům. A pojďme se podívat, jak jsou na tom Norové s hudbou. Já bych řekl, že docela dobře, čoveče. Tohle jsou Aha, slavná norská kapela. Tohle je norský DJ Kygo, i toho vám hrajeme tady u nás na Hitradio Factor. Tohle je další norský DJ, kterého znáte, Alan Walker. A pozor, třeba i Metcon pocházejí z této země. Takže náš dnešní soupeř, co se hudby týče, to je podle mě přímo extraliga. Tak pojďme všichni držet palce, ale teď už u nás na Hitradio Factor výlet do Irska. Tohle jsou The Corrs.

0: Too Sweet Hozier, tak sladké dopoledne všem. Musím teda říct, že venku už to chvíli mi připomíná takovou zkušební verzi dovolené někde v Egyptě. Ráno hledáte klíče, dopoledne stín a odpoledne chuť vůbec existovat. Ale jak to bude s počasím dál? Dokdy vydrží tropické počasí? Jak kdy se ochladí? Tohle to všechno uslyšíte s Davidem ve zprávách v 10 hodin. Do té doby si zapněte větrák a zesilte reprák. Hrát budeme za chvilku kapelu Krištof.
1: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
6: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Zveme vás na demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
7: www.elvaprofi.cz.
6: Cesta k nám se vyplatí.
8: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Je tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Hit Radio.
15: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Je tenhle hit vaše srdcovka? Tak to máme podobně. Coldplay a Clocks, 9 hodin 58 minut a Hit Radio Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, k hezkému počasí, skvělé muzice, přidá mi dobrou zprávu. Nehoda, která brzdila provoz na Lidické v Českých Budějovicích, už je odstraněná, místo je zase plně průjezdné a žádné další komplikace se nepřidaly, což je skvělá zpráva. Tak ať vám to jede, šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
9: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Letní počasí v Česku pokračuje, teploty se budou dál pohybovat místy až v tropických hodnotách. Ve středu se mírně ochladí, srážky se objeví ale jen výjimečně. Konec týdne se pak opět ponese v letním duchu. Na Jindřichohradeckou úzkokolejku vyjedou ode dneška vlaky každý den. Turistický provoz počítá se 3 páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích. Malé objednávky z čínských e-shopů už nebudou tak výhodné jako dosud. Od července se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Od léta tak část zboží výrazně zdraží a výhoda čínských tržišť se začne zmenšovat. A ještě tenis. Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek vstoupili úspěšně do French Open a postoupili do druhého kola. Dnes do Grand Slamu vstoupí české tenisové jedničky Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
10: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Dnešek je přesně ten typ dne, kdy otevřete okno, abyste pustili dovnitř čerstvý vzduch, ale místo něho máte pocit, že venku někdo zapnul obří fén. Čeká nás jasno nebo skoro jasno, teploty odpoledne kolem třicítky.
7: Hit Radio Faktor.
0: Taky dneska v práci zíváte, to bude tím, že je pondělí. Pojďme se teď trošku probrat, je tady Miles Smith a Nice to Meet You.

odlétáš, skupina UDG, ale ono je to vlastně naopak. Skupina UDG spíš přilétne, a to v sobotu do Třeboně, kde se bude otevírat lázeňská sezóna. 10 hodin 12 minut, pojďme si nalít čistého vína, jak se říká. Je pondělí 25. května a právě na dnešek vychází Mezinárodní den vína. To je krásný svátek, co říkáte? A teď si představte, že byste přišli na náměstí ve vašem městě a přímo z kašny by teklo víno. Tenhle unikát mají v jedné italské vesničce. Tam prostě můžete přijít se skleničkou nebo kalíškem a nalít si, což si myslím, že je hezký nápad. Na druhé straně dokážete si představit naší budějovickou Samsonovu kašnu, že by z ní teklo víno, že by jsme si tam pro něj chodili. To by jsme asi všichni chodili pak po čtyřech. Tak ať máte hezký ovíněný den a snad si potom dnešním hokeji pak všichni otevřem vítěznou lahvinku. To by bylo fajn. Já mám pro vás další hity, za chvilku Pink a teď si dáme Black Eyed Peas. I got a feeling.

0: Best Day of My Life a máme pro vás hned několik důvodů, jak vám udělat ten nejlepší den vašeho života. Tento týden soutěžíme v Rychlé pětce o vstupenky na Hrady CZ, kde bude letos například Dan Landa, Miraj nebo Rybičky 48. A máme pro vás taky soutěž o luxusní dovolenou za 40 000 korun. Díky nám budete místo na fukovačky na zahradě ležet u moře s drinkem v ruce. Všechny podrobnosti najdete na našem webu hydradiofaktor.cz, tak doporučuji to omrknout a vstávat s námi, teda s Michalem a Jasmin.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürli.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicha.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel

0: aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Jestli vám leze mráz po zádech, tak je to tím, že teď úžasně zpíval v našem éteru John Legend. I dneska pro vás máme náš hudební speciál, ve kterém hrajeme to nejlepší z uplynulých dekád. Pořad, ve kterém vám připomeneme, že osmdesátky byly cool, devadesátky stejně tak a hity nového milénia, to je nemlich to samý. Vrátíme vás časem k hitům, které i po letech frčí, aniž by jim vrásky ubraly na kráse. Teď jeden song vytáhneme, pustíme si ho v rámci pondělního dopoledne. Je tady kus poctivého českého roku, který voní starými koncerty, cigaretovým kouřem a dobou, kdy se city nepsaly do statusu, ale do textu písniček. Tohle jsou Andělé na Hit Rádiu Faktor a legendární Vanastovy věci.

0: ABCD. No všichni víme, jak je to dál. V každém případě, až s dětmi procvičíte abecedu, tak můžete vyrazit do Zóna hlubokou, kde vás ode dneška čekají 2 týdny divadelních představení pod širým nebem. Představí se vám různé divadelní společnosti, uvidíte různé pohádky a co je fajn, že vstupné je 80 korun a zahrnuje i prohlídku zoo. Info na našem webu na hitradiofaktor.cz. Za chvilku zaspívá Benson Boone.
1: Hitradio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitradia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitradiu.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích? Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
12: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
11: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
13: Vrátit se v čase? V Českém Krumlově můžete. Fotografie Josefa a Františka Sajdlových vyprávějí příběh Šumavy a Českého Krumlova. Každodenní život, práce i zaniklá místa ožívají v jedinečných snímcích. Výstavu doplňují autentické předměty ze sbírek. Navštivte výstavu v regionálním muzeu v Českém Krumlově a zažijte minulost na vlastní oči. Více na muzeum.cz.
1: Hitradio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Solo Paratý, Alvaro Soler. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Máme hlášenou dopravní nehodu z Českých Budějovic. Je to bohužel vážnější nehoda. Jedná se o střet osobního vozu a motocyklu. Teď otázkou je, kde se to vlastně stalo. Protože policejní server informuje o tom, že by se mělo jednat o průběžnou ulici, tedy pražské sídliště. Ale českobudějovický dispečink říká, že je to Strakonická ulice u Mébelixu, a to ve směru na sídliště Vltava. Těžko říct, budu rád za podrobnější informace přímo od vás, takže prosím, vaše dopravní info volejte na 800 800 101, ať v tom máme jasno.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na Škoda Auto.
3: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Plzeň začala stavět na okraji města sportovně-rekreační centrum POSET. Vzniká u Ejpovického železničního tunelu poblíž rozhledny Chlum. V jejímž okolí je oblíbený příměstský rekreační les. Centrum nabídne vyhlídku na dominanty Plzně, občerstvení, pobytovou louku i zázemí pro cyklisty a inline bruslaře. Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu. V hokejové NHL zářil Tomáš Hertl. Ve finále západní konference playoff pomohl Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem gólem a asistencí a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas v dresu Koloráda připravil 1 branku. Vítězové základní části prohrávají už 0-3 na zápasy.
0: Pojďme si ještě doplnit tu informaci, která se týká dopravní nehody v Českých Budějovicích. Jenom připomenu, že policejní server uvádí, že se jedná o průběžnou ulici, tedy pražské sídliště. A českobudějovický dispečink ten informuje o této nehodě na Strakonické u Mébelixu. A tady je odpověď od vás.
8: Kuba, ahoj. Nehoda je skutečně na Strakonické u Mébelixu na úrovni autobusové zastávky směrem z centra na Vltavu. Asi je to za mě nějak vážné, takže jsem to objel.
0: Moc díky za vaši spolupráci, takže chválíme českobudějovický dispečink. Jako vždy 100%. Naopak poprosíme policii, aby si to na svém servu opravila. Díky moc.
9: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Jestli vyrážíte autem, připravte se na volant rozpálený jak grilovací rošt. Slunce dneska pojede na plný výkon. Odpoledne naměříme tropických 30 stupňů.
5: Hit Radio Faktor.
0: Tak pojďme, zapínáme větráky a klimatizace a pokračujeme dál. Hit Radio Faktor s vámi, tady je další várka vašich oblíbených hitů.

posloucháte Hit Radio Faktor. Spousta z vás si dala tu práci a volala k nám na záznamník s číslem 800 800 101. Informovali jste nás o nehodě na Strakonické v Budějovicích, tak díky všem, díky, že s námi vysíláte. První tropické dny tohoto roku jsou tady. Já se vsadím, že mít tu možnost, tak okamžitě skočíte do bazénu. Teda takhle. Ne všichni jsme na plavkovou sezónu připraveni, ale dá se to ještě zachránit. Já jsem teď slyšel o takzvané baby dietě. Slyšeli jste někdy o tom? Mě to zaujalo, protože tato dieta spočívá v tom, že jíte jako miminka. Prostě si na den nakoupíte 5 balení dětských přesídávek a ty pak konzumujete. Ke snídani a k odpolední svačině mohou být takový ty ovocný, jinak se doporučují zeleninové s masem, jo? Denně taky musíte pít minimálně 2 litry vody a alkohol je samozřejmě tabu. Díky této baby dietě prý schodíte několik kilo za týden. Já to teda osobně neskoušel, ale vyznavačkou této diety je i herečka Jennifer Aniston. A ta má krásnou postavu. Takhle, já teď tak trošku do plavek hubnu, tak držím 2 diety, protože když jsem držel jednu, jsem měl strašný hlad. Držím vám palce a posílám další hity. Damiano David za chvilku a tohle je Robbie Williams.

0: Vány. A už jste o tom slyšeli, jednou z nových královen krásy se stala česko-italská influencerka, herečka a zpěvačka Dominika Alagia. Získala ziskem titulu Miss Grand Czech Republic 2026 se jí splnil sen, my jsme na ní pochopitelně moc a moc hrdí. A protože máme rádi mladé, úspěšné a krásné lidi, tak jsme si ji pozvali přímo k nám do studia. Ona dorazí do zítřejší snídaně šampionů. Dorazí na 8 hodinu, tak určitě vstávejte s námi a nic vám neuteče.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavma. Právě teď suchý betón ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližší

0: za 39,90 a Prosecco Frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sportfilm festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v Biografu Kotva v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Sportfilm.cz. Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
2: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
1: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
7: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
6: a poctivé pivo z místních pivovarů.
7: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hydrádio Faktor a tohle jsou pánové Pitbull a Chris Brown. Připravte si tenisky, v Českých Budějovicích se poběží v sobotu Vodafone Run Czech České Budějovice. Vodafone je partnerem tohoto běhu letos už podruhé. Vodafone běh na 5 kilometrů se běží v rámci Matony Running Festival České Budějovice 2026. Na start se postaví celkem 12 běžců. Je to první běh dne, startuje v 15.30. No a protože chce Vodafone běžcům přinášet něco navíc, tak každý sportovec v běhu na 5 kilometrů má v ceně startovného i běžecké tričko Adidas. Já jenom doplním, že ten závod už je vyprodaný, ale pokud jste se zaregistrovali a poběžíte, tak se na tohleto tričko můžete těšit. Na programu jsou i rodinné a dětské běhy a půlmaraton a Vodafone připravil i zónu pro vás pro fanoušky, kterou najdete u startu a cíle závodu, a to přímo na náměstí Přemysla Otakara II. Bude tam půjčovna Powerbank, což se může hodit, taky chill zóna na pořádný relax a odpočinek, občerstvení, soutěž o sluchátka Samsung, fotokoutek, merch nebo kreativní koutek pro děti. A pozor, to není všechno. Vodafone připravil taky pro běžce i speciální nabídku, která platí od 28. května do 7. června. Pokud si v tomto termínu na prodejně Vodafonu v Budějovicích v IGI centru pořídíte novou službu, může to být mobilní tarif, fixní internet nebo třeba Vodafone TV a ukážete prodejci aplikaci Run Czech, tak získáte chytré hodinky Xiaomi jen za 1 korunu.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jasné, pak uvěřím. Že mezi příliš a dost stojí vysoký most a obelhat nejde, snad jenom my.

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou z něhy, a vím, co mám rád, zůstává ve mně jemně.

0: To je ale sestavička, taková první útočná formace. David Guetta, Teddy Swims a Toncenai. Skoro 11:45, tak když se dívám na počasí, tak mám pocit, že právě teď začíná závod o to, kdo najde to nejchladnější místo v práci. Tak ať se to povede, ať vám zbytek pracovní doby uteče. Odpoledne fandíme českému nároďáku na mistrovství světa, no a za chvíli, to si s námi dejte pondělní srdcovky s Jirkou Plnářem. Začínáme ve 12:00.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
2: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
8: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
9: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Je tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Prachatičtí ostrostřelci míří do Prachatického muzea. Připomeňte si od 29. května jejich 210. výročí spolu s výzbrojí, výstrojí, prapory, terči a mnohem více. Výstavu odpálí Ostrostřelecká muzejní noc 29. května. Prachatické muzeum.cz.
16: Faktor.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech v Budějcích na průběžné kousek od Mebelixu se potkal osobák s motorkářem, nehoda se zraněním a chvílemi se to tady štosovalo, teď už bychom měli projet bez zdržení. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
6: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Dnes je pomínkový den, připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí a symbolem je pomínka. Upozornit má na fenomén ztracených dětí, dětí na útěku, třeba kvůli domácímu násilí, nebo naopak i na hledání dětí, které si chtějí ublížit. Vláda projedná přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasná ochrana má zaniknout lidem, kteří se budou udržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Zaniknout má ochrana i v případě trestního či správního vyhoštění. Teď se podíváme k nám.
4: Na Táborsku pokračuje pátrání po 78-letém seniorovi, který včera odjel z domova na červeném tříkolovém elektrickém vozíku a nevrátil se. Policie prosí lidi z okolí Černovic, Choustníku, Tučab, Deštné, Mlýnů i Mnichu, aby byli pozorní. Jeho fotografii najdeme na policejním webu.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
5: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu šestému zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Norové sice na úvod podlehli Slovákům 1-2, ale od té doby nevyšli ani jednou na prázdno. Oba týmy se na mistrovství světa utkali i loni. Češi díky vítěznému gólu Davida Pastrňáka vydřeli výhru 2-1. Se Severany prohráli na šampionátech jen v roce 2010 v základní skupině v Mannheimu 2-3. Od té doby uspěl národní tým proti Norsku na mistrovství světa 10krát za sebou. Dnešní utkání začne v 16:20.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
4: Deště a přeháněk se dneska na jihu vážně bát nemusíme. Po celé odpoledne vydrží slunečno a teploměry místy dosáhnou i na tropických 30.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Je 12 hodin, 3 minutky k tomu, krásné pondělní poledne vám přeju, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 legendárních hitů hned po sobě. No a než vám je jednotlivě představím, tak se musím zeptat, dodrželi jste naši víkendovou challenge, kterou jsme si dali v pátek? Bylo to, připomínám, celý víkend bez jednoho jediného kafe. Já se přiznám, že jsem to zkusil, bylo to extrémně náročný, dneska už jsem měl 4, ruce se vyklepou, že se asi už nevyčurám, ale celý víkend jsem si říkal, prosím, ať už je pondělí, prosím, ať už je pondělí, možná jste to měli úplně celý, jo? Takže teda úplně stejný, že jste celý víkend vlastně žili v naději. My jsme byli takový videoklip tohohle legendárního hitu z roku 1986, který se jmenuje Žít v naději. Aby už konečně bylo pondělí a dali jsme si kafe. Srdcovka číslo 1.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Rok 1986, je 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byla srdcovka číslo 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my z 80. let půjdeme do 90. konkrétně do roku 1999. Mám tady připravenou srdcovku od bývalé Spice Girl, konkrétně od Jerry Halliwell, a ne, není to It's Raining Men. Je to zvláštní, ale opravdu tato dáma měla mnohem víc hitů na solové dráze, než ten jeden, který se dodnes hraje v rádiích. Ale je teda pravda, že já když se vybavím hit Michiko Latino, který tady mám připravený, tak si asi nedokážu ani vzpomenout na melodii, ale pamatuju si, že ve videoklipu byla v bikinách na jachtě. No, čas, ty asociace jsou zvláštní. Každopádně, jsem rád, že jste přežili víkend, jsem rád, že jste dneska, doufám, v tom pondělním odpoledni trošku pozitivně naladěni. Dělá to určitě to sluníčko a dělá to stoprocentně i ta hudba, kterou tady pro vás mám připravenou. Ta vám zlepší náladu a když tedy venku je léto, tak pojďme do tohohle prosluněnýho hitu z roku 1999. Srdcovka číslo 2 a Jerry Halliwell.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.

0: Podupáváte si teď nohou do rytmu? Jestli ano, tak patříte mezi skutečné hudební labužníky, protože umíte ocenit ten kvalitní německý eurodance Pharrell a Show You Secrets.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla srdcovka s číslem 3 už. Chybí nám poslední dvě a pak jdeme na srdcovku na vaše přání. Dáme si taky něco českýho u nás v našich srdcovkách. Dáme si skupinu Krištof a vzpomínku na jejich úplně první album Magnetické pole. Není žádný tajemství, že kritici skupiny Krištof tvrdí, že jejich texty jsou jako náhodný generátor slov. Ovšem úplně první hudební kritika, která na tohle album vyšla na music serveru, tenkrát na začátku milénia, tak zní vkusný pop s povedenými texty. Máte rádi skupinu Krištof? Klidně mi napište na 777-937-777, která píseň, anebo třeba i který album za vás je to nejlepší. Za mě osobně je to právě to úplně první album Magnetické pole. Je tam spousta legendárních hitů, kterým dneska je 25 let. A my jsme tenkrát byli o 25 let mladší. No, tak pojďme do té doby a dáme si píseň, která nás vezme do vesmíru. A je tam důkaz, že Země je opravdu kulatá. Kosmoshop.

0: Starý dobrý 90-kový R&B. Lauryn Hill na Hit Radio ve 12 hodin 23 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: To byla poslední srdcovka od dámy, která zítra oslaví své narozeniny. Jestli vám byl její hlas trochu povědomý, tak není divu, tohle je taky ona. Ovšem ne na solové dráze, ale ještě společně se skupinou Fugees, se kterou získala spoustu ocenění, včetně Grammy. Jinak její solová dráha byla ovšem taky velmi výjimečná a vlastně jako není se ani čemu divit, protože ona vlastně jako v tom hudebním světě tak byla celý život a ještě navíc její tchán byl legendární Bob Marley. To bychom si taky klidně mohli dneska zahrát v srdcovkách. Co tady do toho tropického jamajského počasí, který máme dneska v pondělí venku, by možná klidně nějaký Bob Marley se i hodil. Takhle, já vám do toho kecat nebudu, já už jsem 5 srdcovek vybral, teď je to samozřejmě na vás. 777-937-777, za chviličku srdcovka na vaše přání, pište, volejte hlasovky, co byste chtěli dneska slyšet.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 3 plus KK v Chebu za 5 milionů 450 tisíc. Byt 3 plus KK v Jindřichově Hradci za 4 miliony 270 tisíc. Byt 4 plus 1 ve Žďáru nad Sázavou za 10 milionů 290 tisíc. Byt 2 plus 1 v Rozdětíně na Karlovarsku za 2 miliony 540 tisíc. A garáž v Ostravě za 590 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz.

0: Není život, práce i zaniklá místa ožívají v jedinečných snímcích. Výstavu doplňují autentické předměty ze sbírek. Navštivte výstavu v regionálním muzeu v Českém Krumlově a zažijte minulost na vlastní oči. Více na muzeum.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Humtrix na Hit Radio ve 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme pondělí, pravé poledne, to už bylo před 35 minutami, ale pořád ještě polední čas, čas oběda, čas chillu. Nohy nahoru, být v pohodě, venku je hrozný horko. Není potřeba ze sebe dneska vydávat maximum, jo? Máme celý pracovní týden před sebou. A co byste dneska chtěli slyšet za srdcovku? Taky něco, co dáme do pohody?
3: Ahoj, Pírko. Tak Bob Marley není vůbec špatná volba, třeba písnička Sweat. Když už jsem v práci, v autě, pečená, vařená a lehce i smažená, tak ať si aspoň můžu k tomu představit tu pláž a tu piña colada v ruce. Čauky.
0: Děkuju za tuhle zprávu. Je pravda, že dneska jsme tak trošku ve vlastní šťávě úplně všichni. Já teda vybírám jinou píseň, která má ještě trošku nádech zeleného dýmu, aby ta pondělní pohoda byla ještě s úsměvem, jak my říkáme, rohlíkem na rtech. Kudy byl

0: Ray Dalton na Hit Radio s hitem Blood Running. Je 12 hodin 42 minut. Posloucháte Hit Radio. Jdeme taky teď na jednu aktuální věc, a to konkrétně, pokud jste za volantem a jedete na D3, tak u Veselí, to teď Veselí opravdu moc není, ve směru na Tábor máme tu informaci od vás, co jste tam teď momentálně v koloně, že tam navíc přistává i vrtulník a jsou tam hasiči, bude to tam úplně uzavřený, opravdu velmi náročný. Dáváme pro vás dohromady další podrobnosti, určitě uslyšíte ve zprávách, také v dopravě, tak dávejte na sebe pozor, prosím, za volantem. Přeci jenom je pondělí, po víkendu spousta lidí ještě pořád myslí na to, jak nám bylo hezky, a ne na to, jak ne nám teď v práci. Takže dávejte na sebe pozor a za volant posílám další hity, jako například Disturb, The Sound of Silence, anebo tady tu holku na skateu a v podkolenkách s pruhama Avril Lavigne, What Hell, už za chvíli na Hit Radio. Buďte s námi.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Velkoj malounkot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
9: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
10: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
11: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
10: www.dveřepodlahy.com.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dech.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: poslední hit mezi 12. a 13. hodinou skončil právě teď. Posloucháte Hit Radio. Za malou chviličku taky nejnovější zprávy a s nimi Lucie Daňková. Budeme si povídat především o cenách dálniční známky, protože dálniční známka u nás stojí víc než třeba vedle v Rakousku. Tak jak to bude dál vypadat s cenou dálničních známek pro nadcházející rok, tak to už víme, řekneme vám ve zprávách. Akorát pořád tedy nevíme, jestli platíme za dálniční známku anebo za parkovací lístek na základě těch kolon, který máme na dálnici. Tak pokud jste i teď na dálnici D3, tak pozor, u Veselí je tam velmi vážná dopravní nehoda. Dávejte na sebe pozor, počítejte tady s velkým zdržením.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor, na D3 ve směru Budějce Praha před Veselým na kilometru 107 se vyšetřuje střet osobáku s nákladňákem a podle dostupných informací je dálnice v místě neprůjezdná. Dávejte na sebe pozor a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Zveme vás na demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
5: www.elvaprofi.cz.
4: Cesta k nám se vyplatí.
6: Gól!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
7: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ceny dálničních známek v posledních letech rostly. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka stojí více než v Rakousku. Ministerstvo dopravy proto navrhlo ceny v příštím roce nezvyšovat. Doplňuje mluvčí rezortu František Jemelka.
10: Pokud návrh schválí vláda, tak roční známka příští rok bude za 2570 korun, 30denní dálniční známka by měla být za 480 korun, 10denní dálniční známku bychom měli pořídit za 300 korun.
9: A jednodenní známka by pak měla být na 230 korun. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Zlínský kraj. V programu má prezident debaty ze studenty, občany i zástupci samospráv. Zúčastní se také Zlínského filmového festivalu. Pavel byl na návštěvě kraje poprvé v dubnu 2024. Tenista Jirka Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. místo. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na 10. pozici. Teď ještě pohled k nám.
1: Ve vysoké trávě může být život, který není na první pohled vidět. Na jihu Čech proto před sečí vyrážejí do terénu dobrovolníci z drony a termovizí, aby našli srnčata i další mláďata. Zhruba 10 březích srn je aktuálně taky v Budějické Stromovce. Pejskaři, prosím, držte tam psy na vodítku.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Dneska odpoledne vydrží povětšinou polojasno, naměříme ji ke 30 stupňům a teplo bude taky na horách. Tady to ukáže i 25.
0: Jirka Pelnář. Hit Radio. Pondělní odpoledne pokračuje dál, den jako obrázek je dneska 13 hodin 2 minuty, po obědě taky, tak doufám, že jste se opravdu dneska dobře najedli. Co by k tomu dokonalému dni ještě chybělo. Možná, kdyby vám někdo dal něco zadarmo. A od toho jsem tady já a Hit Radio, protože tady pro vás mám nádhernou věc, obzvlášť pokud rádi čtete. Mám tady kompletní kolekci 10 knih od velmi uznávané spisovatelky Elizy Reganové v hodnotě 5000 korun. Vyhrát si celou kolekci budete moct už za 10 minut. Tak buďte s námi.
2: Hit Radio Faktor.

0: Ta Jonas Blue na Hit Radio a hit, který se v češtině jmenuje Pláč na tanečním parketě. To je krásný, jo, jako dobrý docela název. Pravda je taková, že kdyby se to jmenovalo Vražda na tanečním parketě, tak je to zase super název pro knížku. Ale ne, takhle zůstaneme jenom u hudby. Nicméně, když už jsem teda naťuknul ty knížky, tak já tady mám ode dneška na celý tento týden a i ten týden příště pro vás možnost vyhrát kompletní kolekci knížek 10 knih od Lizy Reganové, která má kompletní hodnotu 5000 korun. A pokud opravdu máte rádi knihy se silnou a schopnou hlavní hrdinkou, která se ničeho nebojí, a jestli si rádi přečtete detektivní příběhy plné napětí, ze kterých vás tak trošku mrazí, tak právě Liza Reganová a především vyšetřovatelka Josie Quinn a její případy, tak to jsou naprosto geniální knížky. Jak to bude fungovat? Funguje to tak, že já teď v tuhle chvíli přečtu ukázku z jedné knížky a její příběh. A na vás bude, abyste uhodli, jestli je to pravda, anebo ne. Samozřejmě, pokud jste ty knížky četli, nebo minimálně jednu z nich, tak asi budete vědět, máte trošku výhodu, ano, to je fakt. Na druhou stranu uvidíme, jestli se necháte zmást i mojí fantazií, a nebo to opravdu bude skutečný příběh. Tak pojďme na to. První případ Josie Quinn je ze série Mizející dívky. Kolik dívek musí zmizet, než si toho někdo všimne? První případ a hned tak ostrý začátek. Každý v malém, ospalém americkém městečku Denton hledá 17-letou Isabel Colemanovou. Všechno, co zatím našli, je její mobilní telefon. A pak také další dívka, o které ani nevěděli, že ji mají hledat. Josie začíná mít obavy, že podobně zmizelých dívek může být daleko víc a stopy opravdu vedou k další dívce. Její případ však úřady označili za naprosto smyšlený a odložili ho. Josie se přesto domnívá, že by ona dívka mohla být také obětí. Ale koho vlastně? A proč se zdá, že nikdo kromě ní o vyřešení případu nestojí? Nakonec se případ vyřeší. Úplně sám. A Josie zjistí, že všechny dívky odešly do kláštera, kde přijali slib mlčenlivosti. Je to pravda nebo není? Končí takhle ten příběh nebo ne? 800 937 937 je telefonní číslo sem ke mně do studia. Volejte právě teď, dáme si jeden hit a pak chci slyšet, co si myslíte. Jestli takhle opravdu ta knížka končí, anebo jsem si to celé vymyslel.
1: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.

0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 18 minut. V tuto chvíli už mám na telefonu taky Honzu. Honzo, přeju krásné odpoledne.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak, před malou chviličkou tak jsem četl ukázku z první knížky, respektive z toho prvního dílu série Mizející dívky. Já jsem říkal, že ten příběh končí tak, že případ se nakonec vyřeší sám a Josie zjistí, že všechny dívky odešly do kláštera, kde přijali slib mlčenlivosti. A teď chci od tebe vědět, je to pravda, nebo to pravda není?
1: Je to pravda.
0: Myslíš, že to je pravda, jo?
1: Já myslím, že jo.
0: Že opravdu ty dívky odešly do kláštera, kde přijali slib mlčenlivosti.
1: Náro.
0: No, čověče, co na to říct? Musím na to říct, že musím vzít někoho jiného na telefonu. Musím vzít někoho jiného. Honzo, je mi líto.
1: Je mi líto. Tak nevadí.
0: Bohužel.
1: Tak jo.
0: Zatím, ahoj. Haló, Jirka na telefonu, Hit Radio. Kdo pak tam? Slyšíme se? Tak, neslyšíme. Dobře, nevadí. To je taky dobrá detektivka. Haló, slyšíme se? Jirka, Hit Radio.
2: Tady Veronika, slyšíme se.
0: Dobrý den, Veroniko, výborně. Tak co myslíte, odešly ty holky nakonec do kláštera, anebo je to úplně jinak?
2: Je to úplně jinak.
0: Je to úplně jinak, teď už to víme. Je to tak, že dívky samozřejmě neodešly do kláštera, staly se bohužel obětí monstra, které řádí v okolí Dentonu už celé roky. Víc už neřeknu, jo, abych neudělal spoiler, zbytek se dočtete v knižce. Veroniko, vy máte ráda detektivky?
2: Mám ráda, moc ráda.
0: A četla jste alespoň jednu z těchto 10 knížek Josie Quinn?
2: Nečetla právě, takže to se bude hodit.
0: Tak to vám závidím, protože budete to číst úplně poprvé. A věřím, že i ostatní čtenáři, kteří už prošli minimálně jednou sérií, jedním dílem, tak si teďko říkají, ty brďo, ta bude překvapená. To jí to závidíme. No tak jo, tak já vám gratuluju. Získáváte 10 knih v hodnotě 5000 korun. Na vás bude, jestli budete chtít ty knížky normálně, fyzicky, anebo jestli si je chcete vzít třeba do čtečky?
2: Asi fyzicky.
0: Že jo, že to je lepší.
2: Obracet
0: ty stránky. No jasně, to jsem tak rád, že to říkáte. Super. Veroniko, ještě jednou gratuluju, máte radost?
2: No velikou.
0: No tak to máme radost všichni, super. Tak jo, ještě jednou gratuluju, 10 knížek je vašich a já jenom připomínám, že zítra opět v čase mezi 13. a 15. budete mít když tak další šanci získat opět celou kolekci 10 knih od Lizy Reganové. Tady na Hit Radio.
3: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.

0: Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran. Velmi symbolický hit, kdy jsme teď hráli o 10 detektivních knih. Opět zítra budeme pokračovat mezi 13. a 15. Nebude to jenom tento týden, ale bude to celé dva týdny. Vždy v čase 13 až 15. To je Hit Radio. Za chviličku Jason Derulo, taky Coldplay a teď ještě malá připomínka dnešní snídaně šampionů. O co jste přišli, pokud jste neslyšeli?
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Nevím, jestli to máte podobně, ale ty pohádky jsou udělané tak, že to pochopíš až jako dospělej. Si říkám, tyjo, tak tohle, když mi bylo prostě 10, tak jsem úplně nepobral.
3: South Park, všechny tyhle věci jsou pro dospělý.
2: Na to se koukal, že bylo 7, jasně.
4: Já jsem se schválně zeptal umělý inteligence, aby nám vytvořila jeden vtip, teda, aby se zasmáli jakože děti a uvidíme, jestli se zasmějou i dospělí. A potom jeden dospělácký a uvidíme, kdo se zasměje. Já už jsem si to přečetl, takže myslím, že nikdo.
2: Takže počkej, už jsme na tom tak špatně, že jdeme říkat v rádiu vtipy, jo?
4: Je to tak, ještě od AI, no. Tak, proč šel banán k doktorovi? Protože mu ujížděla slupka. Teď jsem měl teda 8 děti, jasný.
2: A děti jsou... Tak a pro
4: dospělé. Objednal jsem si terapeutickou pizzu. Přišla bez síra a řekla, musíš se naučit být kompletní sám.
2: Jakoby, jestli nás poslouchá šéf, tak se myslím, zítra nemusíme chodit, co myslím, no.
3: A ten první byl dobrý.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
6: Všechno najednou?
8: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
9: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyslí.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
2: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
3: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Jason Derulo pro pohodovější pondělní odpoledne, 13.37, posloucháte Hit Radio a jdeme na hokej. Dneska odpoledne v 16.20 hrajeme s Norskem, tak schválně, jestli je taky porazíme levou zadní jako Slovensko. Teda, to byl zápas se Slovákama, co? To byly nervy. Konečně jsme viděli na vlastní oči, co znamená to typické české rčení porazit někoho levou zadní. Mimochodem, já když jsem dal video toho vítězního gólu k sobě na sociální sítě, můžete se podívat na Instagram Jirka Pelnář a taky na Facebook, tak jsem ještě přišel na to, že na Slovensku nemají Instagram, protože na Instači je klid, ale na Facebooku tam dostávám od našich bratrů takovou bídu, ale brutální bídu za tu levou zadní. No, nedá se nic dělat, no. Pořád mi píská v uších, to je pravda, ale za ten vtip to stálo.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Clean Bandit na Hit Radio ve 13 hodin 44 minut. Ještě v rychlosti jedna zpátečka k tomu víkendovému zápasu Československo na mistrovství světa. To je vždycky jako horký téma, že jo, protože spoustu z nás tak máme známí ze Slovenska, třeba Maja Švagrová je ze Slovenska, a ty tady koukám, že třeba tady, ahoj Jiříku, to jsi měl být u nás doma, sledovali jsme hokej s manželem, je Slovák. Máme stále tichou domácnost, to mi tady píšete do zpráv. Zdraví Péťa, zdraví Jana. Jak to vlastně jako funguje? To mi dejte vědět na 777-937-777. Jak to funguje u vás doma, v domácnosti, když prostě máte to československé soužití a dojde na mistrovství světa v hokeji? A Česko vyhraje. To by mě jako zajímalo. A ještě teda jako nějakým sporným gólem. Dejte vědět, jak to vypadalo u vás doma, jsem na to sám zvědavej. My si dáme za chvíli další hity, dáme například Činasky, Zitem Vákum, nebude chybět ani Skript a Vilájem a jejich Síň slávy, když jsme u toho sportu. Tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je, a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
5: Tak hurá na Vysočinu.
4: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
5: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
4: Skály a vyhlídky, co berou dech.
5: Rybníky, jezera i koupaliště.
4: Aktivní zábava i adrenalin.
5: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
4: Vysočina má co nabídnout.
5: Stačí si jen vybrat.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
8: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
9: Co si koupíš?
10: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
7: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
10: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Je, tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. skupina Činasky, Vákuum. Tak v pondělí takhle odpoledne, většina z nás má asi pocit, že má v hlavě trošku vákuum, tak my vám to vzduchoprázdno vyplníme, a to nejnovějšími zprávami. Lucie, už za chviličku.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiče zhruba ještě 2 hodiny počítejme s uzavírkou na D3 ve směru do Prahy. Zjíždí se na exitu 107 u Veselí z důvodu vážné havárie osobáku s náklaďákem. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky pro bazén. www.proxim.cz.
3: Sportfilm, festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v biografu Kotva v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
4: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích? Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: On Air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat také v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Až 93% škol má pravidla pro užívání mobilů ukotvena ve školním řádu. Zhruba polovina ze zbylých 7% je plánuje zavést od 1. září. Jaká rizika se s přítomností mobilů ve třídách pojí, doplní mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
12: Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování. Regulace je proto v řadě škol vnímána jako součást prevence. Data tak potvrdila, že školy mají už dnes možnosti, jak pravidla nastavovat a vymáhat v rámci platné legislativy prostřednictvím školních řádů.
11: Využívají také různé praktické nástroje, například odkládání mobilů do boxu nebo skříněk. VZP chce otestovat preventivní program pro lidi s nadváhou nebo prediabetem. Má zlepšit jejich zdravotní stav nebo zabránit rozvoj dalších potíží, například cukrovce. VZP přispěje i firmám s větším podílem zaměstnanců, kteří absolvují preventivní prohlídku nebo nepovinná očkování. Teď ještě pohled k nám.
1: Policie na Jindřichohradecku dopadla dílera, který měl podle kriminalistů nejméně rok prodávat nebo rozdávat pervity na marihuanu. Drogy se podle vyšetřovatelů dostaly k desítkám lidí, případů zadokumentovali víc než 100. Muž je zatím stíhaný na svobodě, hrozí mu až 5leté vězení.
13: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Končím počasím, za okny léto a teploty skoro na hranici tropů. Dneska místy naměříme i 30 a deště ani přeháněk se bát nemusíme.
14: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál, 2 hodiny, 3 minuty. Jak se máte v pondělí? Dobrý všechno? Chce se vám pracovat? Moc ne. No tak si budeme povídat. Vždycky ve 2 odpoledne si tady společně povídáme. Čeká nás pořad Pravda nebo Bullshit. A dneska to bude na velmi zásadní téma rodinné vztahy. A obzvlášť, jestli máte sourozence, tak budu potřebovat vědět váš názor. Už za chviličku dáme si jeden hit, pak vám řeknu, o co půjde. Buďte s námi.
15: Hit Radio Faktor.

0: Ava Max, Sweet But Psycho. Ano, to se nám velmi hodí.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Když žijete se sourozencem a ještě navíc jako ideálně máte společný pokojíček, když vyrůstáte, tak je to trošku sweet a taky trošku psycho. Psycho prostě. A já tady mám pro dnešní díl našeho pořadu Pravda nebo bullshit celkem zajímavé tvrzení. A tady naši odborníci, naši
1: vědci
0: tvrdí, že holky, které vyrůstaly s bratry, jsou o 78% víc ve stresu, než ty, které ty bratry nemají. A je jedno, jestli je to brácha starší nebo brácha mladší, ale prostě to soužití s tím bráchou, tak to vás doslova prostě jako vyšokuje. To vás vystresuje, takže holky, jestli jste vyrůstali s bráchou, teď budu potřebovat vaše příběhy. Kolikrát jste kvůli němu brečeli, kolikrát vás zase na druhou stranu kryl před rodiči, kolikrát jste museli být neustále ve střehu, protože měl nejapný poznámky, třeba i v pubertě, nebo vám dělal nějaký aprílový žertíky, jo, já nevím, prostě kolikrát vám zničil psychiku. Je pravda, že jste opravdu tak moc ve stresu životním, kvůli tomu, že jste měli toho bráchu, nebo respektive stále máte, ale beru to tak, jako že jste s ním vyrůstali. Dejte vědět, 777 937 777, můžete psát zprávy, posílat hlasovky, to už nechám na vás.

0: Shakira Zoo na Hit Radio, tedy Zoo je přesně 14.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 78%, nebo respektive jinak. Holky, které vyrůstaly s bratry, jsou o 78% víc ve stresu. To znamená, že dneska potřebujeme zjistit, jestli 78% je, pardon, opravdu to správné číslo. Píšete zprávy na 777-937-777, holky, dámy, slečny, ženy. Vy, které máte bráchu, jo, potřebuju příběhy, jaký bylo s nima vyrůstat. Adela třeba píše, ahoj, no tak podle mě je to hloupost. Bratry mám dva a ve stresu moc nejsem. Spíš naopak mi přijde, že se tak jako podporujou a právě ne úplně pomáhají, ale tak jako posilujou psychiku. Posilujou psychiku, no to vlastně jako může být ono. Na druhou stranu, jo. Když je člověk pořád ve stresu, tak vlastně pořád se ta psychika zaciluje. Ahoj, já mám dva bráchy, jsem prostřední, ale ve stresu jsem nikdy nebyla. Rozhodně jsem teda ale zocelená, což se mi v životě nestratilo a ještě mě to posílilo. Dokázala jsem si plno věcí zařídit sama, v 18 jsem vypadla z baráku, takže se vše hodilo. Žádné hraní s panenkama, ale spíš to byly jako honičky a vesměs jsem se musela i prát, na koho ukázali, byla bitka. Dodnes na to ráda vzpomínám, zdraví babička Janíčka. No to jako není stresový prostředí, žádný panenky, ale místo toho jít ven a rvát se. Nevím, je to úhel pohledu samozřejmě. Co vaše příběhy? Je to tak, dámy, slečny, že když máte toho bráchu, tak jste prostě byli ve stresu? Nebo si to už člověk jenom neuvědomuje? 777 937 777, pište, volejte.

0: Daše a s dětem Austin na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Holky, které vyrůstaly s bratry, jsou o 78% více ve stresu, tvrdí vědci. Je to tak nebo ne? Na 777-937-777 mi posíláte vaše zkušenosti s tím, že když vyrůstáte s bráchou, jaký to soužití bylo. Wendy píše, ahoj, já jsem vyrůstala mezi 5 bratry a nakonec jsem jediná zdědila po otci ježdění na kamionu a na autobus jsem se dala sama. Vyrůstala jsem převážně s o 6 let staršími kluky, takže mě bavily různý sporty víc než si hrát s panenkami. A už jsem pomalu 24 let za volantem, tak hezký den, všem přeje Wendy. No tak 24 let za volantem, tak to vůbec Wendy asi neví, co je stres. To už je úplně v pohodě, úplně vyčilovaná. Ahoj, já mám 2 bráchy, tak to už jsem čet vlastně, tady, já mám 4 bratry, jsem uprostřed a stres to byl, co nebylo hotovo, musela se máknout já, jako jediná holka se zodpovědností, ale ono jak to vyrůstáš, tak ti to nepřijde, že je to stres a záhul a prali jsme se jako koně. Díky za tuhle zprávu a ještě Monča tady má, ahoj, hele přesně to sedí, já mám 3 bráchy a dětství bylo s nima šílený. Nehrála jsem si s panenkama, ale s autama, protože na panenky už nezbyly prachy. Nosila jsem oblečení po těch 2 starších a šatů jsem měla pár. Doteď z nich mám nervy a to mi je 37. Zdraví Monča. Tohle já beru jako finální zprávu. Děkuju za to. Vypadá to, že tady vědci se možná trošičku sekli, že to nebude 78%, ale možná to číslo bude ještě možná daleko vyšší. No, tak holky, nemáte zač, no. Já jsem třeba mladší brácha, mám starší ségru a taky si myslím, že je úplně v pohodě. To muselo být úplně v klidu.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavma. Právě teď. Suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
5: Velkoj malounkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
7: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
7: www.dveřepodlahy.com.
9: Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná

0: Jedna jízdenka pro celý kraj.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 14 hodin 35 minut, pondělní odpoledne v plném proudu. Za chviličku ještě Linkin Park a taky jeden český známý boyband. A pokud jste vyrůstali v 90. letech a na začátku milénia, dámy, holky, děvčata, tak předpokládám, že jejich plakát ve vašem pokojíčku byl taky. Z těch cizích tam mohly být kdo? Třeba Backstreet Boys, East 17 a další legendární boybandy, které ovládly 90. léta, vydělávaly miliony a dokázaly vyvolat takovou hysterii, že vlastně po rozpadu některých kapel tak dokonce vznikaly linky důvěry pro fanoušky. To jste věděli? Ono to spíš bylo teda pro faninky tenkrát, ale ty linky důvěry opravdu existovaly. To je třeba jedna z krásných informací, kterou si můžete dozvědět v nejnovějším dílu našeho podcastu, který pro nás dávají dohromady naše kolegové z Itrádia 90. Je to podcast Vypalovačka. Můžete si ho poslechnout na klasických streamovacích platformách, anebo doporučuju třeba YouTube, tam si zadáte akorát do vyhledávače Vypalovačka a ono vám to hned vyskočí, abyste taky mohli na ty naše kolegy koukat, když už je u toho budete poslouchat. Takže jestli vás něco bolí, tak předpokládám, že hudba vás vylečí, protože hudba je náš lék. Teď už asi víte, kam směřuju. Takže tohle bude boyband už za chviličku a teď ještě taky upoutávka na to, co přijde od 15 hodin. To je taky kolikrát dobrý boyband. A nejenom teda boyband. Naše odpolední show v 15 hodin se na vás těší.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Zas to otravný pondělí, jak zvládáte první pracovní směnu, faktoráci?
3: Doufáme, že už máte to nejhorší za sebou, my se na vás moc těšíme, že společně prožijeme odpoledne a dneska nás čeká další duel kandidátů na krále budějického Majálesu.
2: Strojárna Dukelská a stavárna Reslovka, těšíme se na vás už za chvíli.
1: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech. Odpolední show s Janou, Jirkou a Pavlem od 15 do 18.

0: Linkin Park na Hit Radio přesně ve 3:45. Za chviličku ještě profesor Green, Emily Sandé, taky Nickelback. No a v 15 hodin začíná naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne v práci. Přežijte pondělí, zítra v pravé poledne se na vás zase budu těšit. Ve 12 hodin srdcovky a mezi 13. a 15. hodinou, pokud rádi čtete a máte rádi detektivky, tak si budete moct vyhrát fantastickou výhru, a to sérii 12 detektivních příběhů od světově proslulé spisovatelky Lizzie Reaganové. To všechno zítra mezi 13. a 15. Mějte se krásně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
6: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
5: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
7: Prachatičtí ostrostřelci míří do Prachatického muzea. Připomeňte si od 29. května jejich 210. výročí spolu s výzbrojí, výstrojí, prapory, terči a mnohem více. Výstavu odpálí Ostrostřelecká muzejní noc 29. května. Prachatické muzeum.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Au, zase ty moje záda. Těch bolestí se snad nezbavím. I když, teď jsem slyšela, že masérka Iveta Zochová už napravila kdekoho. Umí masáže sportovní, hloubkové, mobilizační, baňkování i tejpování. A prý teď dokonce rozdává masáže zdarma. Jdi na Instagram nebo Facebook Masáže Iveta Zochová a vyhraj jednu z 5 bezplatných masáží. Masáže Iveta Zochová. Ucítíš ten rozdíl.
13: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
14: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz. A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, cestu na Prahu na D3 u Veselí teď odpoledne blokovala nehoda osobáku s kamionem a dálnice byla několik hodin uzavřená, pár minut zpátky už to ale otevřeli a místem projedeme bez omezení. S komplikacemi ještě pár minut počítejme v Písku na pražském předměstí u Penny na silnici 1/20 se došetřuje nehoda dvou osobáků. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a kdyby něco vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Ministryně financí Alena Schillerová chce zrušit takzvané transformované penzijní fondy, a to do 10 let. Do těchto fondů už není možné od konce roku 2012 vstupovat. Podle zákona musí vykázat nezáporný výnos. Podle dřívějších informací bude budoucnost transformovaných fondů řešit novela zákona, kterou ministerstvo financí nachystá pro vládu do konce června. Policie na Českokrumlovsku odhalila množírnu pejsků. V domě našli 15 zvířat, včetně 7 štěňat. Část psů nebyla očkovaná ani čipovaná. Podle kriminalistů žena štěňata dlouhodobě množila a měnila je třeba i za alkohol, cigarety nebo drůbež. Za takové jednání jí hrozí až 4 roky vězení. Policie zároveň hledá další svědky. V Česku jedna vzpomněnkový den připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí a symbolem je poměnka. Má upozornit veřejnost na fenomén ztracených dětí, dětí na útěku, třeba kvůli domácímu násilí, nebo naopak i na hledání dětí, které se chtějí ublížit. Modře se například rozsvítí Petřínská rozhledna v Praze.
1: Hokejový servis Hit Radia.
0: Čeští hokejisté už za necelou hodinu a půl nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí skvělé výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16:20. Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů na Švédy. Usilují však o jedno z prvních dvou míst ve skupině, se kterými je spojená šance dostat do čtvrtfinále s našího soupeře a také možnost setrvání ve Friburku na místo stěhování do Curychu.
7: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton-těšovice.cz.
0: Jdeme na počasí, taky dneska stupnice teploměru ve stínu možná překročí tropickou třicítku. Předpovědi není co vytknout a stejná pohoda jako teď nás na jihu čeká i zítra. Denní maxima v úterý budou mezi 28 a 31 stupni a po celý den vydrží polojasno.
1: Hit Radio Faktor.
6: Dobré odpoledne, faktoráci. 3 minuty po třetí jsme tu my tři, Jana, Jirka a Pavel.
9: Venku je krásně, co víc si přát, navíc ještě něco pro vás. Dneska je světový den vína.
6: Slavte ho, prosím vás, až budete mít všechno hotovo, jo, ať se vám to nevymkne z rukou a my se za chvíli vrátíme do dětství. Co byste chtěli prožívat, kdybyste byli dítě? Počkejte si na to, teď a vyči.

0: Vloupánce opět a Radeček a Mária Čírová na Hitra Hariu Faktor. Hezké pondělní odpoledne přejeme. My jsme minulý týden řešili, jakou radu byste dali svému mladšímu já, tak to dneska otočíme. Co byste si z dětství nejradši vzali zpátky?
1: Letní prázdniny.
0: Je, to bychom už odpočítávali a střihali metr, co jo. Teď?
2: Já vzpomínám, mě strašně bavilo chodit do videopůjčovny a nevědět, co si tam vyberu. A vlastně v pátek odpoledne si přinesla kazetu, že jo, nevěděla si, jaký to je, koukala si na to třikrát a dneska co, otevřeš Netflix, tam to máš všechno napsaný.
0: No, ty bys si chtěl vrátit ty videopůjčovny, máš doma ještě video?
2: Myslím, že bych ho někde ve sklepě určitě vyhrál.
0: Já bych 100%, ale co bych fakt chtěla je spát po obědě.
1: Víc můžeš taky ne.
0: Můžu, ale jako nemusím, viď? To jsem mu musela.
2: A protestovala jsi?
0: A protestovala, samozřejmě nechtěla jsem vůbec, jako to nechce asi žádný dítě, že jo?
2: Faktorace, jak to máte vy? Pojďte nám napsat nebo poslat hlasovku, co byste chtěli vrátit z dětství. Neplacení složenek třeba, anebo prázdniny od června do září. No, je to na vás. Číslo sem k nám 724 883 596.

0: Pitbull a Neo na Hit Radio Faktor, give me everything, dej mi všechno a my se vás ptáme, co byste dali za něco z dětství, za nějakou věc, kterou jste dělali, aniž byste třeba jako chtěli a teď se vám po ní stýská.
1: No, byla to teda honička zpracovat všechny ty vzkazy na WhatsApp, které jste nám poslali. Martin, ten se chytil toho mýho prázdninovýho jakoby požitku, který jsem si tady vysnil a píše, prázdniny, 2 měsíce volna a jediná povinnost byla být doma, než se setmí. Dneska jste rádi, když máte 2 týdny dovolený a první 3 dny jenom odpočíváte z práce, no to je pravda.
2: Píše nám taky Peťa, chtěla bych vrátit ten pocit, když jsem usnula v autě, někdo mě prostě odnesl domů do postele a to je fakt, to bylo krásný, i třeba u televize, když jsme usli, vždycky jsme se probudili v posteli, nevím, jak to bylo možné.
0: Já teda, když jsem usnula na gauči, tak jsem spala jako prkno a i když mě teďka vzal do náruče, tak jsem se nevohla, tak se mnou vždycky kroutil, jako aby, víš, těma dveřma jako stěhovák.
2: Ten měl asi bouly na hlavě.
0: Nevím, já myslím, že jim to bylo jedno, když se na to dívám teď optikou rodiče.
1: Děti jsou gumoví prostě, když jsou malí. No a to samý, jo. Dneska, když upadneš, tak většinou teda to končí cestou na pohotovost, jo. Tenkrát si spadl z čehokoliv si chtěl, jenom to bouchlo, babička pofoukala nebo mamka, že jo. Dostal si bolístkovný.
2: Když si u těch babiček, tak píše i Tomáš, že bych chtěl zpátky kapesný. 20 korun a člověk měl pocit, že může investovat.
0: To jo. Faktoráci, díky moc za to, že vysíláte s námi. Klidně nám dávejte vědět dál na WhatsApp 724-883-596, co se vám na dětství líbilo nejvíc a my vám k tomu budeme hrát.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé 5. dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
5: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
4: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
9: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
10: Sportfilm, festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v biografu Kotva v Českých Budějovicích.
11: Vstup zdarma.
10: Sportfilm.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
12: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
12: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
15: Tak to je
11: teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Zveme vás na demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi. Prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami. www.elvaprofi.cz. Cesta k nám se vyplatí.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons a Sharks na Hit Radio Faktor. Přejeme dobré odpoledne, 3 minuty po 3:30. Venku je horko, co? Dá už se někde koupat?
1: Dá. A já vím, že ty jsi si vyhledávala tady, hele, já to prozradím klidně na tebe, můžu?
0: Můžeš.
1: 30 minut nedělala nic jiného, než seděla u počítače a hledala si, ty to se tady člověk dozví v tom rádiu věcí, kde je tamhle provárna, já jsem vůbec nevěděla, že tamhle se dá koupat, tak spust.
0: No opravdu, já jsem třeba nevěděla, to se vám omlouvám v Imperáci, že tam máte venkovní koupaliště, to mi uniklo. Na Volyni to jsem zapomněla, ale to jsem fakt jenom zapomněla, protože tam jsem trávila dětství. No těch míst je tady spoustu a to je samozřejmě dobře.
2: No Jani, a kde už se teda teď dneska odpoledne můžeme vykoupat?
0: Písecká plovárna u Václava, tam začaly v 30. května, jako vždycky, ale jinak ostatní místa čekají buď to na sobotu, anebo na pondělí 1. června.
1: A pak už teda jako, že 1. červen to všechno spouští, jo? Já bych tam skočil už teď, protože je krásně.
0: No jo, jenomže víš co,

0: To počasí nemůžeš ovlivnit dopředu a říct v únoru, že budeš otevírat 25. května. Víš, jak pravda. Ne? To je prostě blbý. Někde se ještě dodělávají různý práce a tak. A někde se ty informace ještě taky různí. Takže já jsem všechno, co jsem zjistila, hodila na náš web a od vás bychom potřebovali, abyste nám s tím trošku píchli.
1: Takže nastartujte Facebooky, Instagramy a pojďte nám do komentářů napsat, kde už se třeba koupete nebo kde se letos plánujete koupat.
0: Jo, a dejte nám vědět, jak je to na Borku, protože tam někdo píše jo, někdo že ne a my pak vůbec nevíme a trápí nás to. Okay.

0: Falloy z Capaldi na Hit Radio Factor, tak přežít, než bude léto. Chystáte se někam na dovolenou?
1: Rád bych, nemám ještě vybráno, koupeno. Co s tím?
2: Mně to začíná 15. června.
0: No prosím tě, já bych ráda, ale většinou chybí peníze, že jo? Plánů je spoustu, ale faktoráci, jestli to máte stejně, tak pozor, my ve Snídaně šampionů soutěžíme o dovolenou z Invi dle vašeho výběru v hodnotě 40 000 korun.
1: Tak a co pro to musí teda posluchači udělat, že my samozřejmě tradičně se týhletý soutěže účastnit nesmíme?
0: Tipněte si výherní sedadlo v našem virtuálním leteckém speciálu, který má 6 řad a 6 sedaček v každé. No a když budete mít štěstí, tak je výhra vaše.
1: Taková malá sportka teda, koukám, že to je.
0: Důležitý je sledovat i ta sedadla, která už padla, to je úplná klasika. A Pájo, ty nám prosím tě shrneš, kde budou nápovědy, jak se to všechno dozvíme?
2: Nápovědy budou na Instagramu Jasmina Michala ze Snídaně šampionů a taky je fajn, jestli jste součástí našeho klubu posluchačů, tak tam taky nějakou najdete.
0: Vám prostě stačí mobil a třeba minutka vašeho času a taky budík, protože hrajeme vždycky v 6:50 a v 8:50 dopadnutí finální výhry. Hit Radio.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
7: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90 nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď
9: teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
12: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naší specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
13: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Carly Rae Jepsen na Hit Radio Faktor. Budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, tentokrát jsem poslem dobrých zpráv. Kromě odpolední špičky by aktuálně dopravu neměla brzdit žádná vážnější nehoda ani nečekaná uzavírka. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a když přece jen nenarazíte na problém, dejte vědět i ostatním řidičům. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
4: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Dobré odpoledne, je 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Léto se blíží a s ním i dětské tábory. Organizátoři musí řešit ubytování nebo používání digitálních zařízení ve volném čase, pokračuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
13: Většina táborů tradičně využívá pro ubytování účastníků stany, ať už podsadové, turistické nebo třeba týpí. Pořadatelé řeší také používání digitálních zařízení dětmi a jen kolem 10% umožňuje neomezené používání mobilů, tabletu. Téměř polovina táborů jejich používání nepovoluje ale vůbec a zbytek ho umožňuje jen částečně.
1: Zájem o všeobecně zaměřené tábory je veliký a někde už teď hlásí plné kapacity. Jestli se vám ozval Johnny Depp, že o vás napíše knihu a přijede do tábora jako Jack Sparrow, tak zbystřete. Žena z táborská bohužel falešnému profilu uvěří a podvodníkovi poslala skoro 50 tisíc korun. Peníze měly jít na VIP kartu, hotel i návštěvu nemocnice. Policie případ řeší a připomíná, ani slavným peníze fakt neposílejte. Sudečtí Němci i Češi dnes na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akce sudeckých Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. A tenista Jiří Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na 10. pozici. Světovou jedničkou ve čtyřhře je stále desetinásobná grandslamová šampionka Kateřina Siňaková.
14: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Dnešnímu počasí nemáme co vytknout, stupnice se šplhají na slibovaných 30 a stejná pohoda bez mraku a deště nás čeká taky zítra. Předpověď na úterý slibuje v denních maximech i 31 a po celý den polojasno.
11: Hit Radio Faktor.
0: 16 hodin a 3 minuty, dobré odpoledne přejeme.
7: A po 16. hodině samozřejmě další dva kandidáti na krále českobudějovického Majálesa, pak hokej.
0: No, to je jasný, Jirka nemluví celou dobu o ničem jiném, ale holky, to prostě znáte určitě i ze života. Nebudou chybět hity, dáme si kaskádu a tady je Alvaro Soler.

0: Every Time Vítač a Kaskáda na Hit Rádiu Faktor. Za 4 minuty bude 4:15. Hezké pondělí všem. A my opět budeme hledat krále budějického majálesu, respektive vám budeme pomáhat, abyste si představili, jací ti kandidáti vlastně jsou.
1: Dnešní kandidáti jsou praktického zaměření. Máme tady Lukáše ze strojárny z Dukelský a Viktora ze stavárny z Reslovky. Koho dáme prvního?
0: Já bych začala Dukelskou, protože tu máme tady vedle, tak prosím, představ se, z jaké jsi školy, to už jsme teda řekli, ale to nevadí. A co je vaše téma?
2: Ahoj, já vás zdravím, já jsem Lukáš Malinský z Dukelský, máme téma havajská party.
1: A co tě vedlo k tomu, že jsi zvolil tohle téma?
2: Protože Majáles se koná v červnu a venku bude horko, tak nás napadlo, že se trošku schladíme v bazénku a bude to takový letní vibe mít.
0: A proč jsi se rozhodl, že chceš být králem?
2: Rozhodl jsem se, protože celý ten Majáles mi přijde zábavnej a chci naší školu dovést k vítězství.
1: A co teda pro to všechno uděláš, abys vyhrála? Jak ti s tím všichni ostatní pomáhají?
2: Tak udělám pro to asi všechno a pomáhají mi, řekl bych, docela dost. Mám svý dva poskoky, kamarády, a ty se mnou plní všechny výzvy a snažíme se do toho jít naplno.
0: Ideální, poddaní jsou potřeba. Co ty si představíš, Luky, když se řekne Majáles, a co na něm máš nejradši?
2: Představím si plno lidí, co se prostě sejdou ze všech škol a společně si užijou tuhle tu akci. Nejradši na Majálesu mám, že se všichni sejdeme a společně si to užijeme na Sokoláku potom.
1: To víš, ten Sokolák, tam se paří úplně nejvíc. Je tady jihočeský minikvíz, to znamená rozstřel, jihočeský slangový výrazy. Pojďme na to.
3: Co to je pentilka?
2: Pentilka je taková ta výsuvná tuška.
3: Výborně. Když budu chtít někoho krocnout, co udělám?
2: To jsem nikdy neslyšel.
3: Když něco dám do lochu, kam to dám?
2: Vězení, ne?
3: Taky, ale v jeho českém slangu je to něco jiného.
2: Do sklepa?
3: Jo.
0: To jsem taky nevěděla, člověče.
1: Ty neznáš loch?
0: No znám, ale jako basu, ne?
1: No, ty jsme vždycky dávali brambory. Brambury jsme dávali do lochu.
0: No to víš, no, říkej to holce z paneláku. Luky, tvůj vzkaz pro voliče.
2: Mé jméno je Lukáš Malinský, jsem z Dukelský a zvolte mě, protože vás, až vyhraju Majáles, pozvu všechny do svého bazénku.
1: Já musím říct, že Dukelská to je pro mě částečně srdeční záležitost, protože můj děda kdysi dávno, dávnoucí tam dělal ředitele.
0: To jsem taky nevěděla. Člověče, ještě že do té práce chodím. Stavárna, to je zase můj soused, protože bydlím vedle, tak jejího kandidáta si představíme už za chvíli. Předtím ale Eva Farná a Mirai, vzpomeneš si?

0: Sunshine a One Republic na Hitrádiu Faktor. Jojo, slunce svítí, konec školního roku se blíží. Blíží se i českobudějovický Majáles a my vám představujeme kandidáty na jeho krále.
1: Měli jsme tady chlapce z Dukelský, ze strojárny, že?
0: Ano, Lukáše, a je tady s ním i Viktor, který přišel ze stavárny, ale on už se vám představí sám.
2: Tak ahoj, já jsem Viktor Michl, jsem ze stavárny a téma naší školy je Men in Black.
1: Proč jsi zvolil právě téma Men in Black?
2: Tak Men in Black jsem vybral z toho důvodu, protože mi to přijde jako docela fajn téma na zpracování, co se týče jakoby těch lidí, že si každý veme něco černého na sebe a vlastně je to úplně lehký na zpracování.
0: A proč jsi se rozhodl, že chceš být králem?
2: No, můj plán to tak úplně jako nebyl. Za začátku jsem jako králem chtěl být, ale rozmyslel jsem si to a nakonec jsem tam byl jako showplay, tak trochu od kamarádu, takže jsem to prostě vzal.
1: Ne, být králem z donucení, teď to je přece to nejlepší, co se tím může stát. Co uděláš pro to, abys vyhrál a jak moc ti s tím ostatním pomáhají?
2: Co pro to udělám? No, tak asi všechno pro to nedělám už teď, takže pro to udělám dost, ale ne všechno. Moc podpory nedostávám, ale pomáhá mi Tadáš Jeřábek, takže to asi cením.
0: A co si představíš, když se řekne Majáles, co na něm máš nejradši?
2: Vybavím se asi festival. Nejvíce užiju asi to, že se sejdeme s kamarádama a s lidma ostatních škol a prostě si to užijeme všichni společně.
1: I na tebe čeká jeho český minikvíz.
3: Doteďka nikdo neuhodnul, co to je šajska. Zkusím to u tebe, co je šajska?
2: Jako to jsem slyšel, ale ne.
3: To je podprsenka, prosím tě. Když si dáš jídlo a bude na něm otápek, co tam bude?
2: To taky nevím.
3: Škraloup, třeba na mlíkovce. A když si něco dáš do foroty?
2: Tak to taky nevím.
3: Do zásoby.
0: Ale tak tyhle věci se dají dohnat. Máš nějaký vzkaz pro svoje voliče?
2: Ahoj, já jsem Viktor a volte mě, protože nemůžete říct Viktory bez Viktor.
1: Ale má pravdu ten chlapec.
0: Je to tak, uvidíme, jak to dopadne. Další dva kandidáti, už poslední, si představíme zase zítra.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
8: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
7: a poctivé pivo z místních pivovarů.
8: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Postřižínská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižínská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižínské pivo. Postřižínská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
2: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: se.
1: To není možný, já se na to nemůžu dívat.
0: Tak se nedívej. Tohle byla Taylor Swift na Hit Radio Faktor 16.33. Prosím vás, faktoráci, jestli jste teď v autě a spěcháte na hokej, nespěchejte, protože, jak slyšíte od Jirky, není se na co koukat. My se k hokeji vrátíme. Teď chceme mluvit o tom spěchu a o jízdě na červenou. V Budějcích budou instalovat kamerový systém na monitorování jízdy na červenou a bude to na křižovatce u výstaviště.
1: Janí, o tom se ale mluvilo, já myslím, že půl roku zpátky. Víme, kdy to
0: ano,
1: bude?
0: Ano, mluvilo se o tom, ale nebyl daný termín, takže město už vypsalo výběrko a systém by mohl začít fungovat od podzimu.
2: Takže budějský národní sport jízda na červenou dostane utrum. Tohle to funguje už běžně v evropských zemích, v Anglii je to skoro na každé křižovatce, jo?
1: Dobře, jak to bude fungovat tady u nás?
0: Ale úplně klasicky, jako když překročíš rychlost, nebude na každém rohu nebo na každém rameni sedět policista.
1: Zapisovat, SPZ-ky.
0: Ale prostě, když překročíš rychlost třeba v Krumlově, změří tě radar, tak ti potom přijde výzva, jo, zaznamená to značku, toho auta, který projede, no a ty prostě potom dostaneš pokutu písemně.
2: Já si myslím, že by tohle to mělo být i na více křižovatkách, nejen na tadyhle, na tady velký u Dlouhýho mostu. Třeba taková Lidická mánesovka, tam je každou chvíli nehoda, protože tam ti padne šipka doleva, že jo, na Lidickou, když jedeš jakoby z mostu. A ještě tam
0: když jedeš z mostu, když
2: ten je zavřený
0: teďka,
2: když si jezdíval
0: z mostu.
2: Když si jezdíval, ale až to odevřou, tak to tam bude zase upijána. Odbočuješ, ale profrčí tam ještě tři auta. Proto to tam je.
0: Pan,

0: A městek Bureš se nechal slyšet, že právě chtějí dávat ten systém i na jiné křižovatky, že ještě budou zvažovat další místa. Pájo, máš ty nějaký konkrétní?
1: Mně možná napadá pražská, strakonická, tam to taky bývá docela jako divoký.
0: Když to tam jezdí.
1: Když to tam jezdí, tak je to tam vlastně taky zavřený.
0: Zásadní je, abyste jezdili tak, jak se má. Nemusíte se něčeho obávat a tohle je pro ty, který nejsou z Budějce, projíždí tranzitem, že jo? Je to tak, ne?
2: Tak Budějce jsou takový hodně tranzitní město, no ale místňáci teda to tady kolikrát dokážou pěkně rozproudit.
0: Zvlášť řidič MHD, když má zpoždění. Pardon, ale zrovna u výstaviště běžný jev, tak opatrně.

0: Human Being a Nico Santos na Hit Radio Faktor. Přibližně 20 minut naši hokejisté hrajou s Norskem a my přepojujeme na našeho sportovního zpravodaje Jirku Ješka, který nám toto utkání a jeho dosavadní průběh shrne.
1: Prohráváme 2-0, tečka.
0: No. Prosím vás, faktoráci, s ním je úplně šílený tady bejt, ale na to je jediný lék, tak se na to nedívej.
1: Ne, na to je jediný lék, aby prostě se ty naši borci tam probudili a začali ty Nory konečně pořádně masírovat, protože oni jako nás přehrávají úplně všude.
0: Myslíš, že by masáž pomohla?
1: No, hokejkou, nevím, bodyček, crossček.
0: Tě rozčiluju, viď, jak to protahuju, co? Tak třeba padne gól nějakej, no a nemle do toho stolu takhle.
1: No, tak já, když fandím, tak fandím se vším všudy, že jo?
0: Takže Češi do toho, nebo nějaký jiný vzkaz, Pájo, můžeme ho nějak uklidnit?
2: Já nevím, já jak na něj koukám, já se bojím Seget Vedlín.
3: Hit Radio. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
9: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
8: I teď?
10: Ano.
8: A teď?
10: Jo, včera, dnes i zítra.
9: Prostě pořád.
11: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
15: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
16: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
14: Jo a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
16: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
17: Kasalova pila, dřevěné konstrukce. Váš spolehlivý dodavatel.
18: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
17: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
3: Hit Radio.
19: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
20: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
21: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Legendary a Welshly Arms na Hit Radio Faktor. Bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně na Jindřichohradecku, policejní hlídku hlásíte mezi Děbolínem a Kardaškou, tak nohu z plynu, jezděte tak, jak se má a kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Hezké odpoledne, je 17 hodin a jsou to českobudějovické aktuality a s nimi Pavel Ferenčík. Statutární město České Budějovice upozorňuje, že poplatek za komunální odpad je nutné uhradit do 31. května. Poplatek je 960 korun na osobu a můžeme platit kartou, QR kódem, převodem, SIPO nebo hotově na pokladně radnice. Nově je to možné i online přes platební portál města. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 3 a starší 75 let. Papírové složenky už do schránek nepřijdou. Platební údaje si zjistíme elektronicky na webu platby.c/budějovice.cz anebo na přepážce Českobudějovické radnice. I v letošním roce bude udělena tradiční českobudějovická cena města.
9: Do konce května je ještě možné navrhnout někoho vám blízkého anebo celou skupinu lidí na cenu města. Tady budeme oceňovat významný počin za rok 2025, takže neváhejte, napište a my se na to potom budeme těšit.
1: Vyzvala občany k návrhům primátorka Dagmar Škodová-Parmová. Nominace kandidátů můžeme posílat či předat odboru kanceláře primátorky prostřednictvím podatelny magistrátu. Návrhy musí obsahovat jméno a adresu kandidáta i navrhovatele a samozřejmě i zdůvodnění. O vítězi rozhodne zastupitelstvo na svém červnovém zasedání. V minulosti byly oceněny místní osobnosti jako fotograf Jaroslav Síbek či herec a režisér Jiří Mádl.
10: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Koukneme ještě na počasí. Slunce dneska zmizí za obzor, až ve 8:45. Teploty se přes noc udrží nad 10 a zítra na tom budeme podobně jako teď. Předpověď na jihu slibuje po celý den polojasno a denní maxima mezi 28 a 31 stupni.
7: Hit Radio Faktor.
0: A po 17. hodině vás pořád zdravíme my tři, Jana, Jirka a Pavel.
11: Když se podíváme do kalendáře, tak tam svítí jméno Viola. Přejeme vám, holky, všechno nejlepší.
0: A vás všechny, kteří posloucháte, v této hodině vezmeme třeba na jízdu úzkokolejku i na budějický půlmaraton.
11: No a teď jdeme hrát další hity. DHT to hodí do pohody, ale ještě předtím Voldemort, Shut Up and Dance.

0: Listen to your heart, a to byly DHT na Hit Radio Faktor. Hezké odpoledne přejeme. Jestli vaše srdce bije pro běh, tak určitě moc dobře víte, že sobota bude v Budějcích plná Matony Running Festivalu a v rámci něj se poběží i Vodafone běh na 5 kilometrů.
1: Já jsem slyšel, že prej tahle ta událost je vyprodaná.
0: Je to pravda, na start se postaví 1200 běžců, startuje se v 15:30, je to první běh dne, ale kapacita je plná. Jestli jste to stihli, tak na startu společně s číslem dostanete i běžecké tričko Adidas.
1: No ale tak, když bude nějaký jako fanoušek běhu a chtěl by se tam podívat, tak asi taky nepřijde zkrátka, ne?
2: Ten může zavítat do Vodafone zóny, kterou najdeme u startu a cíle závodu přímo na náměstí Přemysla Otakara II.
0: A co v ní bude?
2: Například půjčovna Powerbank, když se ti vybije mobil, můžeš se dobít, taky chill zóna, občerství se tady, budeš si moc zasoutěžit o sluchátka Samsung a taky se vyfotit ve fotokoutku s nápisem Běh je láska.
0: A pro běžce připravil Vodafone i speciální nabídku. Pokud v termínu od 28., což je od čtvrtka až do 7. června, přijdete do Vodafonu, do budějického IGI a pořídíte si novou službu, třeba mobilní tarif nebo Vodafone TV, a ukážete prodejci aplikaci Ranček, tak získáte chytré hodinky Xiaomi jen za 1 korunu.
1: Jestli se účastníte, tak si to pořádně užijte. Já nevím, co si říkají běžci. Vodáci si říkají ahoj, tak jak se zdraví běžci?
0: Uhni!
1: Běhej!

0: Dario, Faktor, Linkin Park a Lost. Pánové, teď otázka na tělo na vás. Zaznamenali jste, že se o víkendu volila Miss?
1: Zaznamenali a prej to vyhrála influencerka.
0: Já se musím přiznat, že znám to jméno Dominik Aladža, ale já vlastně nevím, v čem ona je známá. No, asi bude teda hezká, když vyhrála.
1: Je to moc pěkná holka a hodně trenduje právě na sociálních sítích, na Instagramu a na TikToku.
2: A myslím, že je česko-italského původu, ne?
0: To jméno to naznačuje, ale říkám, moc toho o ní nevím.
1: Jestli jste na tom úplně stejně jako my a taky byste se rádi o Domi Aladža něco dozvěděli, tak zítra ráno dorazí do snídaně šampionů. Představte si to.
2: A to přesně v 8:00. Tak nás nezapomeňte poslouchat.
0: No to bude, Michal, úplně perplex.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj, Richarde, vítám tě u nás.
5: Ahoj.
4: Prosím tě, já jsem se tě chtěl už minule zeptat, jestli náhodou nemáš nějaký tip na zajímavý místo nebo prostě nějakou aktivitu.
5: Aha.
4: No, hele, mně se často stává, že bych jako vlastně i něco podniknul. Nechci sedět doma a koukat na telku, ale tak nějak prostě skončím u té televize. No.
5: Klasika. Hele, to znám, úplně ti rozumím. Zkusím, takhle z hlavy. První mě napad nějaký adrenalin pod střechou. Motokáry, laser game. V Praze máme větrný tunel.
4: O, jakože volný pád.
5: Jo, to je totální fičák. Fakt zážitek na celý život.
4: No, tak skvělý.
5: Pak určitě nějaká únikovka. Říká se, že Česko je světovou špičkou v únikovkách, takže to si prostě vybereš podle tématu, podle hodnocení.
4: A jo, tak na únikovce je pravda, že jsem dlouho už nebyl a posledně mě to celkem dost bavilo, i když teda pravda, to jsem neuniknul.
5: Hele, i tak je to dobrý. A do třetice...
4: Nějaký relax.
5: Nějaký relax. Relax je, když tak ta telka, že jo? Ale asi masáže, klasika, u toho se vždycky úplně...
4: Odreaguješ.
5: Jo, tam já vždycky úplně vypnu. A ani nevíš, jak jsi mi těmahle zážitkama nahrál vlastně, protože teď do 1. června běží zrovna na Slevomatu týden extra slev právě na lokální nabídky, takže to můžeš rovnou využít.
4: Ty jo, skvělý, tak vážení posluchači, nevím jak vy, ale já jdu na Sleváči hledat unikovku.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
14: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: To je přece nejlepší, co můžeš udělat, ne?
1: No to je krásný. Já jsem si totiž myslela, že ta úzkokolejka je spíš pro turisty, pro lufťáky v dobrém slova smyslu. A pro cyklisty, dá se vůbec převést kolo?
0: Každý spoj, který jede na Bystřici, zařazuje speciální vagon, který převeze až 40 kol. V tom druhém směru na obratáň můžeš taky kolo naložit, ale vždycky to záleží, jak je ten spoj vytížený, protože tam jezdí víc lidí.
1: A já jsem hodně zvídavá, takže mě zajímá, jak to je s parníma jízdama, který k tomu neodmyslitelně patří.
0: Už tuhle tu sobotu speciální parní vlak na Den dětí, takže 30. květen bude tam skákací hrad ve Střížovicích, budou se opejkat buřty, hasiči budou doplňovat vodu do mašiny, krása.
2: Jestli chcete vyrazit, myslete na to, že místa je potřeba si předem rezervovat, koukněte na web úzkokolejky.cz, kde najdete úplně všechno.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, bohužel se s vámi musíme rozloučit. Dneska je den vína, tak ho večer klidně slavte. Ale co si připomeneme zítra?
1: 26. květen, je to světový den zrzek.
2: Mimo to je zítra taky světový den papírových letadel, takzvaných vlaštovek. A Jirko, jak je známe, já si myslím, že tady se to bude vlaštovkama jenom hemžit.
3: To já skládám velice rád a vy to úplně nelibě nesete, co jsem tak koukal, když tady hážu.
0: Prosím vás, nepijte mi krev, jo? Zítra je den Drákuly, tak si myslím, že se to vůbec nehodí.
2: No a my se na vás těšíme v tradičním čase od 15.00.
3: Má být pěkný hicák, tak něco na schlazení by to taky chtělo.
0: Mějte se krásně, faktoráci, budeme se těšit.
4: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport, tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport, čtu kudy chodím.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
8: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.

0: ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. A Max Mobil CZ.
2: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech počíná dneškem. Počítejme s menším omezením na obchvatu Kaplice. Došlo tu ke zúžení jízdních pruhů z důvodu dokončovacích prací na mostě. Místem bychom ale měli projet v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích? Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Na dálnici D7 u Smolenice je řidičům k dispozici nová oboustranná odpočívka. Detaily doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
12: Řidičům nabízí celkem 94 parkovacích míst. Z toho 28 stání je pro nákladní vozidla, tedy kamiony, 52 míst pro osobní automobily a 14 pro autobusy a karavany. Nové zázemí zvýší bezpečnost i pohodlí na celé trase mezi Prahou a Chomutovem.
11: Celkové náklady se vyšplhaly na 118 milionů korun. Český hydrometeorologický ústav zavede od 1. července nový výstražný systém. Zaměří se na dopady nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro veřejnost i bezpečnostní složky. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Zlínský kraj. V programu má prezident debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se také Zlínského filmového festivalu.
13: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
11: Ranní teploty budou klesat na 14 až 10 stupňů, v údolích může být chladněji. Obloha zůstane jasná nebo skoro jasná, den slunečný, místy tropický. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Slabý během dne kromě západní poloviny Čech, mírný vítr od severu.
14: To byly další aktuální zprávy. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Budeme vám hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. A pochopitelně pro vás taky sledujeme dění na ledové ploše. Česko právě teď bojuje s Norskem. Tak budeme držet palce. Hit Radio. Za mikrofonem Michal Pospíchal, přeju hezké pondělí s datem 25. května. A teď si vyrazíme do Austrálie za partičkou Inexis. Tohle je jejich Baby Don't Cry.

Tohle je velká romantika, taky krásná nostalgická hudební vzpomínka. 10 minut po 18. ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nám teď je připomněl Flying Pickets a hitovku Only You. Kromě toho, že vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. milénia, vám přinášíme taky čerstvé informace z ledové plochy. Mistrovství světa je v plném proudu. Česká republika dnes vyzvala Norsko. Aktuálně tedy běží už 15. respektive odehrálo se 5 minut z té třetí třetiny. Ta nám před 5 herními minutami začala a aktuálně ten stav je v neprospěch našeho týmu. 2-1 pro Nory. Nicméně víme, že Češi se umí ve třetí třetině pravidelně docela slušně hecnout, tak si budeme moc přát, aby to byl i ten aktuální případ a doufám, že vám už brzy přineseme informaci o tom, že je minimálně vyrovnáno a pak taky, že dál padaly góly do té správné klece. Marky Mark, Shackless, Praise You, nebo SMC, to budou příští minuty tady na Hit Radio. To nejlepší z 80. 90. milénia hrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic každý všední den mezi 18. a 21. hodinou, tak si to pořádně užijte.

0: Tuhle věc jsme měli možnost poprvé slyšet v březnu roku 1994. Od té doby to je klasika tanečních parketů. I dodnes všech retro diskoték a oldies party. I Sam C, Think About The Way. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Který dál bude třeba i takhle romantický. Bangles, Eternal Flame. I to pro vás máme připravené do dalších minut. A nebo klasiku v podobě Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. I to je věc, kterou za okamžik na Hit Radio určitě uslyšíte. I tohle vám rádi připomeneme. Nemáme úplně dobré zprávy z ledové plochy, protože tam začala situace housnout. Norové nám dali třetí gol, aktuální stav tedy 3-1 ve prospěch Norska. Ale stále jsme neztratili naději a držíme palce českému nároďáku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
5: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
8: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
7: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard. Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
13: Zlepši si náladu.

Tohle partu asi netřeba zevrubně představovat, skupina Divoky byl Plakala. No, zatím to vypadá, že bude plakat český nároďák, poněvadž a protože Norové nám dokázali vstřelit další gól, tedy aktuální stav na ledové ploše 4-1 v náš neprospěch. No a do konce té třetí třetiny máme nějaké 3,5 minutky, takže už tam není moc prostoru na to zazářit, ale v hokeji se občas zázraky dějí. My věříme v dobré konce, tak doufejme, že se opravdu nějaký ten zázrak stane a nakonec ten zápas dokážeme otočit. Konec konců hokej nám historicky mnohokrát ukázal, že i během jedné minuty se dá otočit celé utkání naprosto na ruby. Tak snad to bude ten aktuální případ. Máme pro vás další hity, to nejlepší z 80., 90. a milénia, hrajeme až do 21. večerní. No a teď si dáme tuhle klasiku 80. Taneční parkety v roce 1987 patřily singlovce Soul Survivor. CC Catch je partička, která vydala svou desku Like a Hurricane, na které se objevila tahle hitovka. Hrajeme na Hit Radio.

0: Tohle byla Rostlička z Fun Factory. Duvádidy. Další obrovský hit, který jsme teď připomínali na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Classic. Byl to pokus, který nevyšel. Šestíčko dnes se celku trenéra Radima Rulíka nepřálo. 4-1. To je finální skóre. Vítěznou hymnu si dnes poslechnou Norové. Zásadně nás to neohrozilo a možná vlastně dobře, že jsme ušetřili trošku sil. Zítra nás totiž čeká jednička skupiny Kanada. Utkání startuje ve 20:20. Tak zítra budeme o to víc držet palce a fandíte českému nároďáku. Fandíme taky těm nejlepším hitům. 80., 90. a milénia, toho je playlist hudebního speciálu Hit Rádia Classic plný. No a připravenou pro vás máme třeba partičku Foo Fighters. Chce se mi říct, že tohle je legendární věc. I s poměrně vtipným videoklipem Learn to Fly. I takové budou příští minuty na Hit Rádiu. Díky, že držíte vlnu. Hit Rádio.
1: Hit Rádio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Rádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
6: Tak hurá na Vysočinu!
5: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
6: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
5: Skály a vyhlídky, co berou dech.
6: Rybníky, jezera i koupaliště.
5: Aktivní zábava i adrenalin.
6: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
5: Vysočina má co nabídnout.
6: Stačí si jen vybrat.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
8: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích? Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
4: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
5: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
5: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
8: Hit Radio. 7:00 je tady, vy posloucháte Hit Radio a dneska jsme tady na vás rovnou 3, tak buďte s náma. Hit Radio. Od mikrofonu vás zdraví Dominik Vršanský, tak je tady Vincent Navrátil.
9: A taky je tady, ahoj, Andrejka Bezděková.
10: Ahoj, ahoj.
8: Mně se líbí, jak se sejdeme, vždycky máme mezi sebou slečnu, která rozumí sportu než my, jako úplně všude. Ona se dívala na ten zápas s Norskem, jak to vypadlo? Jak to dopadlo spíš?
9: No, jak to vypadlo je možná
10: přesnější. Ještě jsme nevypadli jsme, ale skončilo to mrzením 1-5 pro Nory, ale pozor, jistě nebudeme smutni dlouho, protože zítra se chystáme na Kanadu.
8: A to možná vypadlo.
9: A to je jako, že Tora má dát naději tady to, jo?
10: Tak dokud dýchám, doufám.
8: Oh. O to jsme tady. Criss Cross.

0: Posloucháte Hit Radio City. Máme 19 hodin a 7 minut k tomu. Black právě teď. Mistrovství světa v hokeji. Česko-Norsko, dopadlo to, jak to dopadlo. Přátelé, vždycky, když je to mistrovství, tak já si vzpomenu na tu hokejovou výzbroj, kterou mám už čtvrtým rokem ve skříni. Já jsem si ji totiž koupil v bláhový naději, že díky tomu, že si ji koupím, začnu hrát hokej. A to symbolizuje ty investice, co jsme udělali do něčeho, že když si to koupím, budu to dělat.
1: Tak já jdu začít jmenovat, jo? Takže já jsem si takhle koupil přesně golfový hole, potom jsem byl jednou na golfu. Udělal jsem si hudební studio, potom jsem udělal půlku písničky. Malířské studio, pomaloval jsem maximálně tak sám sebe. Já prostě nevím, proč chlapi tady to mají. Chlapi mají tu potřebu dokázat si, že ten koníček myslí vážně tím, že si koupí tu nejdražší věc, která je možná. Holky, vy to tak máte taky? A tady máme reprezentantku i holek a zeptáme se jí, Andrejko?
2: Holky mají tendenci nerozvážně utrácet jenom za esteticky krásné věci. Kabelky, boty. Jo, to už si rozmyslí, jestli chtějí utratit za něco praktického.
1: Já jenom chci jako upozornit, milí posluchači, že kabelka Andrejky stojí víc než všechny mé životní chyby dohromady. A do toho počítám i finanční úřad. Takže ty si rozhodně rozvážná nebyla.
0: Andrejka, Vince a Dominik, my máme pohled na všechno a ze všech stran. Ale hity milujeme stejně. Jessica Folker. Hezký večer.

0: Posloucháte Hit Radio, 19 hodin, 16 minut k tomu. Tohle byly Reddy Kirken, Černý brejle. No, trošku chmurní teď budem. Máme na vás otázku. Jaká je vaše nejhorší zkušenost, kterou zpětně hodnotíte jako nejlepší? Já jsem totiž byl na takovém koncertě, přátelé, a vystupovala tam zpěvačka, známý jméno. No dobře, Andrea Kalousová. A pod pódiem měla dva lidi. Celou dobu. A ona se s tím rvala neskutečně. Já si říkám, jo, to jí ocelí. Normálně, jestli dala tohle, tak už ta holčina dá všechno. Máte něco podobného?
1: Já mám trošku něco podobného. Já jsem, když jsem byl mladý puberťák, tak jsem ten večer, kdy jsem přišel o své panictví, hrál flašku. A hráli jsme flašku a to je takový to, že když to na vás padne, tak si musíte sundat kus oblečení. Jestli? Já a pár lidí v místnosti už byli úplně nazí a konečně to padlo i jednou na tu holku, která si měla sundat tu podprsenku. Akorát, že ona řekla, že si nic nesundá, protože my jsme nahatý, ale pod stolem, takže ona, my bychom to viděli. Znači, já jsem se teda vylezl na ten stůl, nahatý, jsem si na něj sednul a jak jsem byl nervózní, no tak jsem si z něho, trošičku jsem si prdnul na ten stůl, nahatej. No tak to je trapná situace, ne?
2: Vinci, a můžeš mě, prosím tě, nebo nám upřesnit, v čem přesně tě to zocelilo?
1: Tak jestli jsem po tomhle dokázal přijít o panictví. Tak to už dokážete v životě cokoliv.
0: Andrej Kavinc a Dominik.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazážitky.cz.
6: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
10: No to bych to pěkně zvoral.
9: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
11: Start, plyn, výkon. Motor chce tvé činné kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Servis, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Servis, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Servis, vaše stroje v kondici.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.

0: na Hit Rádiu krátce před 7:30. Chicago, ne ten muzikál, ale Hard to Say I'm Sorry. Hezký večer přeje Andrejka, Vincent a taky Dominik. Hledali jste v nedávné době pronájem? Prý je problém, když máte domácího mazlíčka. Takhle, podle zákona vám nemůže ten pronajímatel zakázat se nastěhovat, ale samozřejmě při výběru z více možností dá přednost tomu bez mazlíčka. Je tedy problém mít mazlíčka a hledat nějaký volný bydlení, aby tam to zvířátko nenapáchalo škody, že? Ale Andrejka do toho to vnesla úplně jiný vhled, protože nemusíte být pronajímatel, abyste se do toho vcítili.
1: A já se ptám. Nemůže to zakázat pronajímatel, ale může to zakázat partner, protože u nás se svádí trošku boj. Omlouvám se všem milovníkům koček, ale já nechci žít s chlupama na krku.
2: A tvůj přítel teda má chlupy?
1: Ten je bohatý na chlupy, má rovnou, má rovnou 3. A nejsou to pozor, žádný koťátka jsou jako obrovský.
0: Pardon, kdo se nechytá, to je Sebastian, jo? Baví se o Sebastianovi.
2: Počkej, takže a vy teda tím pádem spolu bydlíte nebo ne?

0: pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hitrádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.cz.
10: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
11: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
12: Konečně grilovačky.
13: To miluju.
12: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
13: Udělám si sýr na pánev od Madety.
12: Na grilu není spíš na pánev.
13: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
12: Sýr nebo grill?
13: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
12: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
13: Jo, ten od Madety.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Hit Radio Faktor. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia na Hit Radio.

Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře.

0: But you're just a boy.
1: Hit Radio Faktor.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý napsaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hlavně si moc dobře nevedou. Solej sirky,